0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Hezkou a příjemnou noc, respektive časný ráno v hodině mezi psem a vlkem a těsně po prázdninách vás zdraví starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. A začínáme dneska monotématicky první premiéra po prázdninách, jak jsem říkal, zpěvačka narozena 25. března 42 v Memphisu v Tennessee. Byla to skladatelka, pianistka, jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. 50 let na scéně, 18 cen Grammy, také v roce 1987 byla uvedena jako první žena do rock'n'rollové síně slávy. Aretha Franklin.

Jak už jsem řekl, narodila se 25. března 42 v Memphisu v rodině baptistického pastora. Jako životní start nic moc. V 10 letech přišla o maminku, což je pro mladou holku určitě traumatizující záležitost. Jak jsem říkal, táta byl pastor, tak měla blízko ke gospelu a zpívala v kostele. Jak jinak? A první zkušenosti s nahráváním měla už ve 14 letech, kdy vydala úplně svoje první snímky, mám dojem, u společnosti Battle Records. Co si dáme od ní? Odvez mě domů.

Snažil jsem se vám vybrat snímky z desky, která vyšla u Suprafonu v 70. letech. Nahrávky, pokud vím, vybírala osobně Marta Kubišová, což je jistě známka kvality, ale zpět k Aretě Franklin. Pak se ovšem stala taková věc, která se mladým děvčatům občas přihodí. Hodně mladých letech se stala maminkou. To víte, u mladý holky to máme hned, takže jsme málem přišli o velkou zpěvačku, ale Aretha Franklin se s tím vyrovnala a skloubila to zpívání s mateřskýma povinnostma. Nějaký čas pobývala u společnosti Tamla Motown a později u RCA, kde se jí víceméně nedařilo. A v roce 66 podepsala smlouvu s Atlantic Records, u které začala její úspěšná léta.

Zapomněl jsem ještě dodat, že hodně byla na začátku ovlivněna Mattie Jackson, ale to je jen taková poznámka. V roce 1967 vyšel Aretha Franklin právě u společnosti Atlantic Record single o člověku, nebo o muži, který nikdy nemiloval toho druhého, jako a trošku smutná píseň. Já mám z tohohle singlu, který mám sice, ale je hodně zřízený, nabídnu bohužel jenom ukázku.

Jak slyšíte, singl je ohranej úplně k nepotřebě. Notabene kousek dál je poškození, který se bude asi těžko opravovat, ale jsem rád, že tu desku mám. Tak já vám nabídnu verzi z pozdější doby, protože Aretha Franklin se k téhle písni při veřejných vystoupeních často vracela.

Není bez zajímavosti, že tenhle ten kousek byl několik týdnů na první pozici Billboardu Single Chart Rhythm and Blues. Dáme si další píseň a ta má pěkný název. Nedovolím, abych přišla o tento sen.

Jak vidíte, tak se držíme výhradně teda let 60. Čerpám z této suprafonské desky a několika singlíků, který jsem pohrabal v archivu. Právě od roku 68 následovaly léta úspěchů, kdy Aretha vyhrávala téměř každým rokem ceny Grammy. Dokonce se říkalo, jako, že je to cena Arety Franklin, takhle jako v branži se povídalo. Další kousek, Groovin'.

Na konci 60. let byla umělecká pozice Aretha Franklin neotřesitelná. Alba byla v prodejnosti velmi úspěšná, taktéž singly se pravidelně umísťovaly na předních pozicích a v roce 1972 vyšlo fenomenální album Amazing Grace, které se stává z více než 2 miliony prodaných alb až do roku 1996 nejprodávanějším gospelovým albem všech dob. A já to album nemám, takže bohužel smůla. Ale zase vám snažím vybírat takové věci, pokud to teda jde, aby jsme se spíš než toho soudu drželi jazzu, ale je to tak napůl, to tak kolísá po té hranici střídavě na jednu, střídavě na druhou stranu.

Deska je koncipovaná poměrně jednoduše a vkusně. Na jedné straně oddělený studiový snímky a na druhý je živák přes celou stranu toho vinilu. Je to záznam nějakého koncertu ve Spojených státech, kdy tam datum není uvedeno. Možná je to sestřih, ale to je věc přímo marginální. Jinak Martička Kubišová měla vkus, jak sami vidíte, vybírala krásné věci. Ramblin, to je snad největší pecka z celé desky. Strašně se mi to líbí. V následující skladbě to samý, jo. Dneska zpívám blues.

Jak jsem říkal, snažím se vybírat, aby tam bylo teda co nejvíc big bandů, aby to znělo víceméně než soulově, spíš jazzově, ale já si myslím, že na tom zase dvakrát tolik nezáleží, protože to je zpěvačka par excellence. Jak jsem říkal, Marta Kubišová editorovala tuhletu desku a není od věci si pustit třeba jednu věc, kterou od Aretha Franklin převzala, a myslím, že se toho zhostila Marta Kubišová velice dobře.

Fenomenální sukces, jak jste slyšeli, přátelé. Dívám se na hodiny, čas našeho starého psa, co hraje jazz, se pomalu chýlí do finále. A kdo nám zahraje dneska St. Louis Blues? Bude to Harry James, trumpetista, ale pozor, jo. Takový drobátko, háček. Bude to jeho big band, bude doplněn o velký symfonický těleso. A když jsem původně tu desku viděl, tak jsem říkal, no tak to bude sousto pro Intoše, jo, to asi pro nás hot jazzman je asi nic moc. Pravda, hned jak v tom úvodu ten symfoniák dává najevo, kam patří, jenže pozor, pozor. Jak je vidět, tak jsem se mýlil, ale v tom dobrém slova smyslu a velice mě ten snímek a příjemně překvapil. Takže, milí posluchači, jak říká Janička Koubková, jazz práci, já se také loučím a při příštím starom psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio.

0: dokončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, dámy a pánové, je to skutečně tady zase další ranní éter, ranní proud. Je to neskutečné, jak to letí. Jedno kafe si dáme a hned si dáváme to druhé s vámi společně v ranním éteru.

Přátelé, dámy a pánové, úplně úžasným způsobem odstartoval Nickelback, 3 minuta po celé po 6. ranní.

Je úplně jasné, co nás čeká jako každé v raním éteru i v prázdninovém volume. Každopádně počasí silnice, mrkneme se také, kde jste ubytovaní, třeba na dovolených, a vy nám můžete dát vědět.

Vaši parádní sestava Motorhead, 20. minuta je tady po celé po 6. raní. My to jedeme v kuse, jak se říká, jdeme to s vámi non-stop, v raním eteru, v raním proudu.

Další banání se stává ACDC, 7 minuta po půl 7. Hezké ráno, věřím, že se vám příjemně stává. Posíláte nám pozdrav z Machova jezera, kde si užíváte dovolenou. Tak my tam zdravíme. Samozřejmě, pokud máte pro nás další informace, třeba z cest nebo z dovolených, tak nám je dejte vědět. 602-685-001 není problém a my na ně zareagujeme. Jdeme krátce po celé, po půl a teď už.

Až jsem se lekl před malou chvíli, protože do dveří vrazil Luděk, náš technik, který měl přijet z dovolené, no víceméně z lázní z Velichovek, až koncem týdna už je tady. No neohřeje se, říká, jedu zas Milane, Poděbrady. No. Poděbrady miluju. Jinak připomínám, že zítra Petr Martinák znovu dorazí do éteru a vlna rádia Hej, raního éteru a budou znovu krajánci.

Takhle brzy ráno už nás zdraví Martina s Alešem, kteří se nacházejí v Jinolicích, autokem Jinolice, a těší se na túru na Prachovské skály. Jinolice znám a dělali jsme tam několik ročníků festivalu u Jinolického rybníku. Jinolický autokem je tam nádherně, tak vám držíme palce, ať turistika dopadne a hezký den.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: A dámy a pánové, startuje další ranní čas, ranní proud. Prázdninové volume, těsně a krátce po celé, po 7 ranní Gamma Ray, Německo. Follow me, no a každopádně my se už teď v této části také podíváme za počasím. Sledujeme ale i silnice, zatím dálnice D1, D11 a ostatní tahy hlavní. Jezdí plynule, tak jezděte taky nadále.

0: Úžasná muzika a před malou chvíli naši posluchači se ozvali tady z Bratislavy. Vašek, Míša a Kája, tak je tam zdravíme a teď už ale Lenka, počasí.
1: Rádio Hej. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno. Místy přechodně zvětšená oblačnost a přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 33 až 39. Teplota na horách v 1000 metrech 29 stupňů Celsia. Vát má slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 3. Vysoká zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Já si myslím, Leně, že to tak špatný nebude na obloze, že ty přehánky tam skutečně nedopadnou. No, uvidíme, nicméně, co bude úplně jasné, tak to bude skvělá rocková muzika.

Čas krásně letí a utíká to pouhých 5 minutek do půl osmé hezké ráno. Prázdninové volume je nastartované. Ranní proud, který vám přináší stavební holding Enteri a Pardubice. Švédsko, švédský Hammerfall, za námi, před námi, skvělá další muzika Megadeth.

0: Fulltime Rock for You.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

Dámy a pánové, Jihlava Morning Vision, kterou si hlídá na křídlech Ondra Němec, náš redaktor kulturního zpravodajství Vysočina.

přátelám, ale pozdrav také z Prahy, Vinohrady, jste tam ubytovaní a máte 14 dní na Prahu, tak to gratulujem, protože tam je nádherně, rozhodně zažijete spoustu krásných míst, když to projdete, jakože 14 dnů je poměrně hodně dostatečných na to, abyste si Prahu užili, tak zdravíme z rádia, hej!

0: CZ.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Další pecka, další skvělá muzika, těsně před celou 6 pouhých minutek, do celé do 8 raní. Pretty Mains. Další skvělá formace sestava, která nás čeká a která nás potěší v ranním proudu.

0: bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Ano, je to tak, dámy a pánové, je to osmička a před ní už byla dávno rozcvička. Hraní proud, hraní éter.

Časná muzika, Dynasty, 10. minuta, po celé po 8. raní. Je vidět a znát, že provoz na silnicích zhoustnul a máme hned hlášenou dopravní nehodu do 11. 8 km, pozor, ve směru na Hradec Králové. Dopravní nehoda je tam.

Dámy a pánové, skoro ve 20. minutě po 8. dorazila také informace do ranního proudu od české policie. Pohřešuje se mladá žena z Pardubic. Policie vyhlásila pátrání. Rodina žádá o pomoc. Více informací najdete aktuálně už teď na pardubickydeník.cz.

0: Máte hezké ráno vám všem a plošně ano, jak se říká do České republiky s frekvencí Rádia Hej.
1: Full time rock for you. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Hey Radio CZ.

Úžasná Metallica, 8:45 za malý okamžik a každopádně my se díváme už na polské dálnice. Jen letos chtějí Poláci zprovoznit více než 290 km nových dálnic a rychlostních komunikací a počítají s rekordními investicemi. Od začátku roku v Polsku řidičům zpřístupnili téměř 163 km nových komunikací. Do konce roku mají přibýt další úseky, no a včetně dokončení části krakovského silničního okruhu. Každopádně vítáte a hodně jezdíte do Polska, takže máte se na co těšit, protože i silnice budou stát za to.

Těsně před celou před devátou ještě budeme hrát do svatého Martina pro Peťulku. Napsal nový partner, protože odjíždějí zítra na dovolenou, tak si to chtějí zpříjemnit ještě s námi, s rádiem, hej. A proč ne, no tak dáváme Moodred.

Kolik tady máš oblíbený moudrec do svatého Martina, těsně před celou před 9. raní. Krásné ránko vám všem do České republiky z frekvencí rádia, hej. V té další části nás také čeká tedy, jak jsme zmínili, lední hokej a my se budeme dívat na Hlinka Gretzky Cup z Edmontonu. Dorazí do vln éteru také Pavel Hrink.

0: už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, dámy a pánové, fanoušci Volna na frekvenci rádia, hej. My vrčíme do poslední části a finálová hodina je tady, pátá minuta. Po celé, po deváté.

0: Úžasná pecka, novinka od Dirk Schneider, The Old Gang. Nádherná novinka, 8 minut a prvátě, Pavel Herring na lajně. Krásně posílá Kotoučina, Vláďu Martince, do pravé strany, k Mantinelu. Zach Filenku live. Ano, je tady ten čas, Pavle, já tě zdravím a přeji krásné ráno do Pardubic, slyšíme se.
1: Ahoj, krásné, dobré ráno, s tím panem Martincem si mě teda rozosmál.
0: No tak, každopádně s tomu...
1: Ano. Mimochodem pro posluchače, pan Martinec je v Pardubicích docela hodně vidět, různě občas někam vyrazí na procházku, dá si někde malou plzínku nebo kávičku.
0: Ano.
1: Je to velmi sympatický pán, když ho někde potkáte, rád se s váma vyfotí, rád vám něco podepíše, je to hrozně milý člověk, takže... Pardubáci nebo lidi, kteří byste ho třeba v Pardubicích viděli, tak určitě se nebojte ho pozdravit nebo s ním podebatovat.
0: Přesně tak, na třídě míru je pasáž, taková krásná, ještě starodávná, klasická, tam je kavárnička a tam Vláďa strašně rád chodí, ano, dává si tam s kamarádama pivko a vždycky to poznáte, že tam je opřené kolo, tak Vladimír také jezdí na kole. Nicméně my bruslíme, Pavle, výhry v přípravě vlastně nepomohly, co se týká 18. hokejové reprezentace, do 18 let vstoupila do turnaje Hlinka Gretzky Cup Fermont porážkou 4-6 se Spojenými státy. Rozhodl především bídný úvod druhé třetiny, kdy Češi během 4 minut inkasovali 3 góly. Nicméně nezdali se a zápas zdramatizovali. Druhé utkání prestižního kola hrají v úterý od 21. hodiny proti Německu. Jak jsi to sledoval, jak jsi to viděl? Máme tam zřejmě ještě větší rezervy, než jsme doufali, je to tak?
1: Je to přesně, jak říkáš, já jsem přesně takovýhle výsledek čekal, ono porazit Kanadu v té přípravě s nulou, tak samozřejmě si asi pánové mysleli, že to půjde samo. Jedna věc je Kanada v přípravě a druhá věc je Kanada nebo Amerika v ostrém zápase. Tady tenhle ten zápas měla Amerika totálně pod kontrolou, myslím si, že naše góly byly možná s výjimkou jednoho gólu Kachlíře, kde opravdu ukázal velmi šikovný ruce, tak jinak to bylo všechno takové šťastné góly, takže ono je docela pravděpodobný, že ta Amerika lehonce ubrala plyn, když už měla výrazné vedení někde 20 minut do konce zápasu, takže ono to je opravdu hodně o tom, že ta česká povaha, obzvlášť u těch hráčů v tomto mladém věku, zafunguje, takže práskáme Kanadu, když o nic nejde, ale pak když o něco jde, tak ty se americký týmy se dokážou úplně jinak kousnout. Tam všichni to vidíme u dospělých, když prohrávají o gól nebo je nějaký stav blízko remízy, nebo obzvlášť, když prohrávají a jsou 2 minuty do konce zápasu, tak hráči ze Severní Ameriky umí hrát úplně jiný hokej než hráči z Evropy.
0: Je to tak, prostě NHL-ko nebo vůbec ty kluci z tohohle NHL nebo z zámoří jsou jinak odstřílení. Už jsme si o tom povídali několikrát, že i rozměry kluziště, vůbec ledové plochy jsou trošku jinak stanoveny. To jsou tyhle ty všechny faktory, které hrajou potom roli při těch duelech. Nicméně, Pavle, já teďka trošku odbočím od těch 18, protože ty se na čas od času nacházíš v Praze, také v centru dění NHL, kde vlastně tu halu nebo dá se říct, ty prostory používá NHL k nějakým prezentacím, tréninkům a tak dále. Můžeš nám to trošičku vysvětlit a popsat, kde se to v Praze třeba nachází a kdo tam třeba se zhrocuje nebo kdo tam jezdí zrovna?
1: Ono to není úplně přesně NHL-ko, ale jsou to většinou špičkoví hráči, kteří hrají i v české extralize, ale je tam mnoho hráčů, kteří hrají i v Severní Americe nebo jinde mimo Českou republiku. Je to v podstatě, kdo si pamatuje, bývalý diskolent Ivana Jonáka.
0: No jasně, že to, si to pamatuje. Neboj se to otevřít.
1: Tak je to přesně ta stejná budova. A já nevím, jestli tady můžu dělat reklamu, ale je to v podstatě instituce, která se tam přestěhovala, protože ten dům byl dlouho době nějakým způsobem nevyužitý. Teď je tam nějaký jakoby rezidenční budova, ale ano. v tom spodním patře v bývalým diskolandu je opravdu špičkový, řekl bych, pracoviště pro elitní sportovce a je tam opravdu mnoho hráčů, kteří buď to v NHL hrají, nebo jsou na hraně NHL, anebo jsou to špičkoví hráči české extraligy a občas tam jsou i nejenom hokejisti, ale občas i nějací fotbalisti nebo jiní sportovci, takže je to zajímavé místo a...
0: Je to zajímavé místo, už od 80.
1: Nevím, jestli můžu vyslovit ten název. Řekni mi ty.
0: Koho?
1: Jestli můžu vyslovit název té instituce, nevím, jestli by to nebyla reklama.
0: Nevím, tak můžeš jako, takhle, ještě se zeptám, Pavle, může tam i veřejnost na závěr jenom našeho duelu dnešního? se podívat.
1: Objednání může, no, je to na nějaké dohodě, samozřejmě někdo se věnuje nějakému posilování a nějaké práci sám na sobě, tak se tam může zastavit, pobavit se s nima a případně si dojednat schůzku. Veřejnost není vyloučená z tohohle toho, mm-hmm. ale není to taková ta masovka posilovna, je to trošku něco jiného a primárně vás tam nechají chodit, pokud se věnujete profesionálnímu sportu, ale vím, že se tam občas vyskytne i někdo, kdo třeba je bývalý sportovec, nebo je to ano. už prostě normálně člen veřejnosti. Není to jakoby standardní posilka, kam by se chodilo jako normálně.
0: Tak možná teďka už můžeme zmínit, teda pojďme zmínit tu instituci, kterou jsi chtěl.
1: Je to Staka Institute a tímhle bych, pokud poslouchají rokový rádio, tak tímhle chci kluky pozdravit, protože dělají skvělou práci, ať už s mládeží, tak i s profiky.
0: Tak jo, tak krásný diskolen, hele, a teďka tam je sport, jako, ale je to podobný prostě, jo, vždycky to je relax, hele.
1: Jo.
0: Jo, každopádně my jsme si včera pouštěli, protože ty jsi náš perfektní sportovní redaktor, vlastně především lední hokej, to je naše preference, naše plíře na vlnách frekvencích rádia, ale pozor, ty děláš taky krásnou muziku a my jsme si ji včera dávali, my si možná pustíme záměrně teď a je to skutečně topka a je to zahraniční produkce, protože tam nemá žádné odchylky od té zahraniční, takže je to skvělé a přejeme ti hlavně hodně zdaru i v téhle tvorbě, ale především se budeme scházet u ledové plochy. Pavle, já ti moc děkuju, my si dáme tedy muziku a těším se na další duel na ledové ploše, na vlnách a frekvencích rádia. Hej, měj se krásně.
1: Já přeju všem krásné ráno, tobě Milane, díky a našim hokejistům držím palce.
0: Tak jo, měj se hezky.
1: Ahoj.

rozjetá jako motory Majestic a 7 půlých minutek do půl desáté. Freedom Call, to je muzika, kterou nabízím už za okamžik. Rychlý a letmý pohled ještě na stanici nás čeká krátce po půl desáté.

čas vás rozhodně poznává Edguy. Minutka mu půl desáté. My se zítra podíváme do nádherného města, které má tradici, hodně památek, dobrého jídla. Ano, je to český Krumlov, takže zítra mrkneme, uděláme takovou návštěvu českým Krumlovem v ranním proudu, v ranním éteru. Bonfire, to už je ale současná muzika těsně po půle.

Dámy a pánové, nezapomeňte, že dnes máme tady 4. srpna, ano, letí to neskutečně. Teploty 36-37, zase palma. Svátek slaví Dominika, Dominika, možná Aleš Konopka bude ten, kdo nám řekne, kolik takových Dominiků a Dominik máme v České republice, protože ten se na vás těší a chystá krásně po celé po desáté.

Za malý okamžik, za malou chvíli, 40. minuta po 9. tedy blížíme se pomalu, ale ještě také ke 10:30, no a my už to tolik nebudeme roztáčet a rozjíždět. Půjdeme na plynulé, pohodové, relaxační lince, lajně, jak chcete, s muzikou.

pokud dnes budete také cestovat, tak jak říká Honza Riedl, tak skutečně pitný režim dodržovat. Klimatizaci opatrně, ať to nepřiženete, když vystoupíte, tak ať nedostanete facku. Při nejhorším také pozor infarkt, jo, jako není to sranda s těma teplotama. Leo Moracci, ole!

0: máte dnes k obědu řízek, tak jste na to lépe, my máme jenom mačkaný brambory.
1: Karle, to jsi nemohu vařit.
0: Je to tady, užívejte si dnešní den, užívejte ohromné teploty, tak pozor na to, pozor na úpal, pitný režim je nutný. Co budete pít, je mi jedno, to je mi jedno, mějte se hezky.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.

0: CZ.
1: Ranní úterní éter s datem 4. srpna máme, přátelé a kamarádi, už za sebou. A Milan Krčil už chvátá hbitě slunice na koupaliště. Tak mu to přejme za ten výkon, přátelé. A my už taky se můžeme těšit, ale až nám zahouká, že padla, tak půjdem taky, že jo. Ale do té doby to musíme vydržet, my, co jsme ještě v práci. No a vy, co máte volno, tak užívejte, zevlujte, protože co si budem, letních dnů u nás v roce zas tak moc nemáme, kdy můžeme zahodit mikiny a svetry děvčata, že jo, nahodit bikiny. A proto krásné léto vám přeje nahej Aleš Konopka.
0: Radio CZ.

0: Ladíte dopolední éter Rádia Hej. Máme úterý. A budou hice. No jak to přesně bude vypadat, nám právě teď řekne Lenka.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno. Místy přechodně zvětšená oblačnost a přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 33 až 39. Teplota na horách v 1000 metrech 29 stupňů Celsia. Vát má slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 3. Vysoká zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko. 33 až 39. No já se vsadím, že padnou i 40, že budou někde i ty rekordy. No, slyšeli jste, Lenku, jo? No tak, přátelé, bohužel nastalo takové vedro, že někteří lidé jsou cítit dřív, než jsou vidět.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.

0: Black, Silent Angel. No přátelé, tak pojďme se podívat na kalendář. Jdeme na věc.
1: Hey Radio CZ.
0: Tak dneska máme 4. srpna, je úterý 4. srpna. No jejda, teď si uvědomuju, děcka, tak necelý měsíc a už můžete zase do školy, dobrá zpráva. Aha. No nic, ale kdo má dneska svátek? To nás zajímá, kdo má jmeniny? Dominik a Dominika. Křestní jméno Dominik či Dominika pochází z latiny, jsem tady zjistil, vyvinulo se z latinského slova dominus, které se dá přeložit jako pán. Dominik tedy jednoduše znamená pán nebo také pánův a Dominika tím pádem paní. Gratulujeme chlapci a děvčata, přejeme vám překrásný jmeninový den a taky hodně zdraví. A když to budete oslavovat dneska, tak to nezapomeňte hodně ředit čistou vodou, ať vás neklepne.
2: Radio Hey, Rock on Air Every Day.

0: Pěkně se směj.
1: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
2: Aha. Hej Radio CZ.
3: Aha, aha, aha.
4: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Alžběta neodmyslitelně patří do našeho playlistu na rádiu Hej. Zastavte motory se jmenuje tenhle ten single, který jste poslouchali. No a přátelé, tak vydá, co se nám to neděje, totiž tady čtu, že kompaktní disky zažívají nečekaný comeback. Po letech útlumu vzrostly v první polovině roku 2026 prodeje CDček v USA o 16%. Prodeje CDček tak rostly rychleji než prodeje vinilových desek. Zájem o CDčka i vinily dál podporují sběratelé, jako třeba já, no a taky mladší posluchači a obliba limitovaných edic, to se mě taky týká. Přestože hudbě stále vládne streaming, fyzické nosiče si mezi fanoušky znovu získávají podporu. No, tak to je dobře, přátelé, to je dobře. Já osobně mám rád, když si koupíte desku a můžete si k ní přivonět, což u MP3 teda moc nejde. No a co vy, naši posluchači, sbíráte CDčka a vinily nebo dokonce audiokazety?
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: maximální rocková muzika na rádiu Hey. Co se týče času, tak máme 10 hodin a 50 minut a my už máme napřímo Vlaďku, aby nám řekla, jaká je situace v dopravě v tom hicu. Vlaďko, pojď.
1: Dopravní expres.
2: Z opatrností projíždějte na dálnici D2 ve směru na Slovensko, kde na 53. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. A sklonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzince tvoří kolona mezi 13. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut, a ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut mezi 22.5. a 16.5. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Chalupice a Lochkov. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D5 na 76. kilometru na trase z Rozvadova na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko, slyšeli jste sami, dávejte bacha, milí řidiči a milé řidičky, ať dobře dojedete. No a co se týče muziky, tak Hymn nebo taky Nazaret a Kabáti jsou připraveni.

a řekli hele, dej si kousek trávy mám, že poznají talent. A já se jevil v pohodě, že je tu konkurs na návsi v hospodě.

0: parádička od Sonáty Arctiky. The rest of the sun belongs to me. No a my jedeme stále a pořád dopolední úterní éter. Ještě 55 minut budeme spolu trávit, než půjdeme na oběd. A bude to plné rockové a bigbeatové muziky, to je jasné. Ale taky samozřejmě přidáme ještě informace o počasí, alespoň jednou. Taky se mrkneme na dopravu, tam se vrátíme určitě zpátky taky. No a padne snad nějaký ten fórek a nějaká ta zajímavost. Každopádně pojďme zpět k muzice Battle Beast. To je moje oblíbená věc, tak doufám, že si užijete stejně tak jako já.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej. Jenej.

0: Korpíci taky patří mezi moje moje srdeční prostě, no. Doufám, že u vás je to taky tak. No, já jsem slíbil, že se musíme ještě jednou podívat za Lenkou, abychom věděli, jaké bude to dnešní počasí, pokud jste před hodinkou nedávali pozor, nebo naladili třeba před chvílí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno. Místy přechodně zvětšená oblačnost a přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 33 až 39. Teplota na horách v 1000 metrech 29 stupňů Celsia. Vát má slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 3. Vysoká zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. No, tak přátelé, není to tak hrozné. A dokonce tady vodohospodáři hlásí všem vodákům, že všechny řeky jsou sjízdné. Doporučují ale sjíždět s jeepem nebo jiným SUVčkem. Výjimkou jsou snad jen Labe a Dunaj, kde stačí obyčejná Fabie.
3: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Guns N' Roses, Paradise City. Tak a i dneska v dopoledním vysílání se někdo z vás ozval, že by měl hudební přání. A konkrétně to byl Vlastík v SMS-ce, taky podotknul, a to mile, že jsme opravdu nejrádio, a prosí o zahrání Phila Collinse a hit by to měl být Don't Lose My Number. A taky bude. Song pochopitelně zahrajeme a my děkujeme za pěknou zprávu. No a přejeme taky parádní poslech Vlastíkovi.
1: Rádio Hej a Song

tomhle nejedu, ani náhodou, kapela Katapult. No, přátelé, jak to jde dopředu, ta technika a výzkum a vůbec všechno? Tady čtu takovou zajímavost, že jihokorejští vědci představili průhledné solární panely, které mohou proměnit běžná okna ve zdroj elektrické energie. Technologie propouští světlo jako klasické sklo, ale zároveň vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Novější verze dokonce dokážou využívat i světlo z interiéru, což otevírá novou možnost pro energeticky úsporné budovy. Výzkum byl publikován v prestižním vědeckém časopise Joule. No a pokud se podaří technologii rozšířit do praxe, mohly by se v budoucnu kancelářské budovy, domy nebo skleníky stát částečně soběstačnými výrobci elektřiny bez nutnosti instalovat klasické střešní panely. Přesto je zatím potřeba počítat s tím, že průhledné panely mají nižší účinnost než běžné fotovoltaické panely a jejich komerční využití je stále ve fázi vývoje. No a já osobně ještě mám takový dotaz, ale tady jsem to se nikde nedočetl, jaká je životnost vlastně těchto skel, protože jak víme, tak ani panely na střeše nejsou na věky. Ale každopádně teda klobouk dolů, byla by to paráda, kdyby to takhle mohlo fungovat. Třeba by to mohlo být třeba na autech, v autech, kdo ví, kde všude. No, uvidíme, kam a jakým směrem se to vyvine.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Dopravní expres.
1: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru na letiště Ruzině, očekávejte 20-minutové zdržení od Jesenice až po sjezd na Barandovský most. Důvodem je hustý provoz. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Obousměrnou kolonu také očekávejte v Praze u letiště Ruzině z důvodu hustého provozu a práce na vozovce. Zdržení je okolo 15 minut. A 20 minut budete popojíždět na silnici 1/3 mezi Senohrabi a Mračí ve směru na Benešov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.

Pomaličko listě končí a končí nám také dopolední éter úterní s Alešem Konopkou. Mějte se moc hezky, přátelé. Mějte hezky zbytek úterka, opatrně na to sluníčko, dávejte pozor na ty vysoké teploty. Dneska máme bio 3, což je vysoká zátěž, takže bacha na srdíčka. Hodně pijte vody, no a odpočívejte. Totiž nic jiného v takovém hicu dělat nejde. No a pokud jdete, přátelé, na oběd, tak vám samozřejmě taky přeju dobrou chuť. A to mi připomnělo takovou jednu věc, když jsme u těch obědů, tak moje kamarádka začala vařit v charitě obědy. No a musím říct, že měla docela úspěch, protože hned po týdnu si většina strávníků našla raději práci.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Víc

0: e-shopu nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Guten Tag, lieben Glasengloben.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-pom

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte.

Krásné odpoledne, máme úterý 4. srpna, vy posloucháte Radio Hey a od mikrofonu vás zdraví zase po týdnu Jirka Veselý. Mám pro vás dneska spoustu informací, novinek a i záludnou otázku. Nebojte, nezapomeneme ani na dvoják, ale hned teď začneme s Beatlesákama.

Tohle byly Red Hot Chili Peppers. No, svátek dnes slaví Dominikové a jejich jméno pochází z latinského Dominicus a vykládá se jako pánův nebo patřících pánu. Podle posledních veřejných dostupných statistik zde žilo zhruba 33 tisíc Dominiků a jejich průměrný věk je pouhých 13 let. Takže jde vlastně o jméno, které je u nás výrazně mladší než většina tradičních českých jmen. Všem Dominikům všechno nejlepší, ať dnes dominují alespoň v jedné disciplíně, třeba ve výběru muziky. A když se řekne Dominik, já si vybavím jako první Dominik Toretto, což je vlastně postava ze série Rychle a zběsile. A nedávno jsem četl, samozřejmě se jedná o herce Vina Diesla, je to fiktivní postava. A nedávno jsem četl, že on řekl, že po přečtení posledního dílu, protože nás čeká poslední Rychle a zběsile, takže po přečtení toho scénáře v životě nečetl lepší. Že stále i týden po tom přečtení má slzy v očích a že se opravdu máme na co těšit. Naplánovaný to je zatím na rok 28, někdy na podzim, bůh ví samozřejmě, jaká bude realita, jestli to bude později nebo ne. Ovšem, teďkon se musíme spokojit pouze třeba s nějakým trailerem nebo s nějakýma zákulisníma informacema, co o tom vyjdou. Takže Dominiku jsme popřáli, teď už je prostor na další rokovou věc a tou jsou třeba Škorpioni.

0: Scorpions a jejich písničky Ty nikdy nesklamou. Já vlastně, když je pouštím na svatbách, tak jim říkám takový WC písničky. Ne, že by patřili do WC, ježišmarja, to vůbec ne. Ale jsou tak dlouhý, že si během té písničky stihnu odskočit. No, pojďme se taky podívat na dnešní den ještě blíž, protože 4. srpen má v kalendáři několik méně obvyklých připomínek. Mezinárodně se připomíná den Levharta Obláčkového. To je vlastně vzácná šelma z jihovýchodní Asie, kterou ohrožuje úbytek pralesů, ale hlavně pytláctví. Ve Spojených státech připadá na dnešek Den pobřežní stráže. Na Cookových ostrovech je státní svátek připomínající jejich ústavu a samosprávu. A taky tady mám takovou odlehčenou tečku. Dnešek je také dnem sušenek s čokoládovými kousky, bílého vína a svobodných pracujících žen. Kalendář se tedy pohybuje od ohrožené šelmy přes ústavu až ke skleničce a sušence. Takže plán je jasný. Chránit přírodu, to je jednoznačný, dodržovat ústavu a sušenku si nechat ke kávě. No, pořadí si můžete upravit. Kalendář jsme prolistovali, Rádio Hej se vrací k muzice.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air every.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete

0: Před chviličkou jsme přáli Dominiku. Za týden budeme přát Zuzka, ale Zuzka má teď pro nás dopravu.
1: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Vyškov Brno, počítejte s kolonou u Holubic. Na 210. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a v místě projedete pouze levým jízdním pruhem. Zdržení je okolo 15 minut. Obousměrná kolona se také tvoří na pražském okruhu mezi Barandovským mostem a exitem Ořech. Důvodem je hustý provoz a zdržení je okolo 15 minut. 15 minut budete také popuštět na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov mezi 189. až 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Tolik aktuální situace. Rádio Hej pokračuje bez zdržení.

Offspring právě teď u nás na rádiu, hej. Pojďme se podívat na počasí, protože na dnešek jsou výstrahy bouřek, i když teďkon se dívám na radar, něco málo vzniká u Plzně, jinak je to zatím bez mráčku, tak uvidíme, jak to vydrží. Ovšem, úterní odpoledne je na většině území slunečné až polojasné a hlavně velmi teplé, hodně velmi teplé. V nížinách se teploty pohybují kolem 37 stupňů, na jižní Moravě místy ještě výš, na Ostravsku pak je o něco znesitelněji, ale ani tam se bez letního pitného režimu neobejdeme. Ve vyšších polohách je samozřejmě příjemněji, v Krkonoších a Jeseníkách se odpolední teploty drží přibližně mezi 24 až 28 stupni. Na hřebenech může foukat čerstvější vítr, takže lehká vrstva do botohu se pořád hodí. Ve středu zůstane pořád teplo, okolo 35 stupňů. Během dalších dnů ale přibude oblačnost a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty budou ovšem dle předpovědi minimálně přes další týden okolo 30 stupňů. A dáme si nějakou tečku z pražského Klementína. Pro dnešní den, to znamená 4. srpen, se dlouhodobý průměr pohybuje okolo 20 stupňů. Historické maximum je přibližně 36 stupňů a minimum je lehce nad 10. Takže jeden kalendářní den a rozdíl skoro 26 stupňů. Dnes tedy vyhrává léto, kdo může, ať zpomalí, napije se a největší výkony nechá raději kytaristům. Počasí máme za sebou, teď nás čekají kavry, o kterých si potom něco řekneme.

Prvním coverem byl The Funeral Portrait a písnička Mad World. Originál od Tears for Fears je čistý 80-kový synthpop s rychlým, energickým a tanečním tempem. Zpěvák Lee Jennings prozradil, že cover vydali záměrně v říjnu, aby jim vystihli takzvaného ducha Samhainu, což je pohanský svátek, ze kterého vznikl Halloween. Cílem bylo balancovat na hraně mezi typickým zvukem kapely a strašidelnou halloweenskou atmosférou. Druhý cover byl od Johnnyho Cashe písnička Personal Jesus. Je jednou z klíčových skladeb jeho oceňovaného 67. studiového alba American Four – The Man Comes Around. Originál je samozřejmě od Depešáků, Depeche Mode, z roku 1989 a je to revoluční synthpopový track s výrazným elektronickým beatem a bluesovými kytarovým riffem. Cash verzi osekal na kost. Píseň stojí pouze na akustické kytaře, pianu a tleskání. Třetí cover bude od Dolly Parton. Bude to takový v úvozovkách dvoják. Písnička We Are The Champions a We Will Rock You. Originál je samozřejmě od kapely Queen, která obě písně vydala v roce 1977. Dolly Parton zpívá vlastně úplně sama. Album Rockstar je plné duetů s rockovými legendami, jako jsou například Paul McCartney, Elton John anebo Sting. Cover verze od Queenu je ovšem jedna z mála výjimek na albu, kde Dolly Parton nemá žádného hosta a celou stadionovou hymnu utáhne hlasově úplně sama. Pojďme si to tedy vychutnat.

Já teda nerad samozřejmě pouštím covery na Queeny, protože Queeny úplně miluju, ale myslím si, že tohle se Dolly Parton naprosto povedlo. Jenom připomenu, že Dolly Parton je za prvý country zpěvačka a za druhý je právě dnes, letos 80 let. Takže přejeme všechno nejlepší, i přesto, že narozeniny měla v lednu, to vůbec nevadí, a pojďme se teďkom vydat na chviličku mimo hudbu. Koukneme na zprávy, co se děje v Čechách, co se děje ve světě. No, pojďme rovnou na to. Češi stále vyrážejí na dovolenou elektromobilem. Podle cestovatelských statistik letos výrazně přibylo cest do Chorvatska i Itálie právě elektrickými auty. Síť nabíječek se rozšiřuje a cesta na Jadran už dnes není takový strašák jako před pár lety. V Brdech se po dlouhé době znovu zabydlují bobři. Ochránci přírody potvrzují, že jejich hráze pomáhají zadržovat vodu v krajině a vytvářejí nové mokřady. Tam, kde by se člověk čekal jen potok, vznikají malá přírodní jezírka. Někdy jsou teda bobři spíš na škodu, ale tentokrát, jelikož je všude sucho, vůbec neprší, tak tady to asi si spíš vychvalují a bobry si tam budou držet. Na Mezinárodní vesmírné stanici vědci dál zkoumají, jak dlouhodobý pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidské tělo. Výsledky těchto experimentů mají pomoct nejen budoucím misím na Měsíc a Mars, ale i výzkumu některých nemocí tady na Zemi. A vědci také testují nový typ silnic, které by jednou mohly sami upozornit na vznikající náledí nebo praskliny v asfaltu. Přímo v povrchu jsou totiž zabudované senzory, které nepřetržitě sledují teplotu i zatížení. Pokud se technologie osvědčí, mohla by v budoucnu zvýšit bezpečnost i zlevnit opravy. No, myslím, že tohleto je spíš světová novinka, světová informace, a k nám se to dostane buchví kdy, protože k nám se momentálně ještě nedostal ani nějak extra kvalitní a hlavně rychle udělaný asfalt. Ne, to samozřejmě jenom trošku škádlím silničáře a všechny tyhle ty, co to staví, opravují, ale jako omluvu vám pošlu písničku. Ano, vrátíme se zpátky k muzice, posíláme Iggyho Popa.

Iggy Pop a jeho Passenger. Jinak, teď jsem si ještě vzpomněl, protože minulé úterý, krom dopravních situací aktuálních, co se děli na silnici, dálnicích a tak různě, jsem vás informoval, že od včerejška, to znamená od 3. srpna, by měl být zavřený most přes Kamenný Přívoz. Je to most přes Sázavu.

Hradce, bylo to 2-2. A Bohemians s Hradcem naopak remizovali bez branek, takže 0-0. A nakonec Jablonec vyhrál v Pardubicích 2-0. Rozhodčí v tomto kole nařídili dvě penalty, obě byly v utkání Sparty se Zlínem. Tu první Haraslín zahodil, druhou už Karabec využil. A červené karty padaly také jenom v jednom zápase, padly taky dvě. A dokonce v jednom týmu. Padaly na liberecké straně. Hned v první minutě totiž přeskočilo Kušejovi, kdy dojel úplně nepochopitelně obránce Teplic a v 38. minutě, to znamená ještě pořád v prvním poločase, za podobný zákrok šel ven Hodouš. A i to mělo vlastně důsledek na jejich prohře 1-0 s Teplicema. Jinak v zápasech nebyla tentokrát žádná zjevná chyba rozhodčích, která by nějak změnila výsledek nebo průběh hry. Všechno bylo posvěceno. A pojďme i na přestupy aktuální. Ono už jich moc není, samozřejmě. Všichni už poskládali kádr v létě, byli s nimi na soustředění a teď se soustředí na ligu. Ale Sparta mezi tím ještě oznámila dvě nové posily. Tou první je z Mladé Boleslavy záložník Roman Macek a z norského Tromso stoper Isaac Gudel. A právě Gudel má přidat výšku, důraz a větší jistotu do obrany. No uvidíme, jestli nastoupí už dnes. Jinak, vždycky dávám tip na nějaký zajímavý zápas následujícího kola a minule jsem tipoval Baník Slávě. Vítěze jsem trefil, to jo, ale představa vyrovnaného zápasu byla úplně vedle. Slávě, jak už jsem říkal, vyhrála 4-0 a rozhodla mnohem dřív, než jsem čekal. Baník doma obvykle umí soupeře zatlačit, tentokrát ale Slávě působila od začátku přesněji a nekompromisněji. Dnes tedy, jak už jsem říkal, večer čeká Spartu evropský zápas Olympique Lyon. Na Letné se hraje od 20 hodin a odvěta je na programu za týden 11. srpna ve Francii. Jablonec i Hradec své předchozí soupeře vyřadili a tento týden pokračují v evropské kvalifikaci. Českým klubům tedy začíná část sezóny, ve které se Liga a Evropa budou nepříjemně mačkat do jednoho kalendáře. Vítěz je opravdu jenom ten, kdo vyhrál Ligu, a to je Slávie, protože ta je v lize mistrů a nemusí hnout teď momentálně ani prstem. Samozřejmě si to vybojovali v minulé sezóně. Taková výhoda. Jinak koukneme i na další kolo. Vyberu nějakou typovačku a líbí se mi zápas Mladá Boleslav Sparta, který začíná vlastně v sobotu ve 20 hodin. Můj tip, no, Sparta bude mít v nohách samozřejmě evropský zápas, hraje v Boleslavi, bude to mít těžký, i přestože je obrovský favorit, ale i tak si myslím, že 2-1 vyhraje. Budu to typovat podobně, jak jsem typoval Baník se Slaví, a že se zápas asi spíš rozhodne ve druhém poločase. No a nesmíme zapomenout ještě na reprezentační novinku, protože český národní tým má konečně nového trenéra. A poprvé v historii samotné České republiky povede fotbalovou reprezentaci zahraniční kouč a stal se jim už Španěl Santi Deña, který v minulosti dovedl španělskou reprezentaci do 21 let k řadě úspěchů, včetně olympijského zlata. Jeho první ostrou zkouškou bude zářijová Liga národů, kde nás čekají soupeři jako Anglie, která vlastně byla letos třetí na mistrovství světa, Chorvatsko a Španělsko, které co celý mistrovství světa, jak dobře víte, vyhrálo. Nic lehkého. No, jsem zvědavý, jestli nový trenér přinese odvážnější styl hry a víc šanci pro mladší hráče. No, to už ukážou první zápasy. A teď necháme fotbal na chvíli stranou a vrátíme se k tomu, proč jsme tady. Pořádné rockové muzice. A já vám do konce hodiny můžu slíbit ještě třeba U2 anebo Scotta McKenzieho.

Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brně 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest Vraňany 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: Full Time Rock for You. Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.

Se Scottem McKenziem jsme sice odcestovali do San Franciska, ale my přicestujeme zpátky do Čech, protože nás čeká česká hodina. Ano, máme pár minut po třetí, vy posloucháte Radio Hey a u mikrofonu zůstává Jirka Veselý. A nebudem to nějak natahovat. Českou hodinu začínají kabáti.

0: Výjimečně se taky podíváme do hudební historie. 4. srpen má v rockové historii totiž hned dvě výrazné stopy. V roce 1967 vyšlo debutové album Pink Floydů a o 12 let později odehráli Led Zeppelini první ze dvou obřích koncertů v Knebworthu. Na první koncert 4. srpna roku 1979 dorazil obrovský dav. Pro Led Zeppelin to byl návrat na britské pódium po několika letech a zároveň jedna z posledních velkých kapitol původní sestavy. No, Pink Floyd na začátku a Led Zeppelin před 250 000 lidí. Na jedno datum docela slušná rocková sestava. Historie má dohráno, česká hodina pokračuje další skladbou. No a po škvorech, tradičně na svatbě, dávám ohnouty, protože každej se domů vrací nad ránem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají.

Halinko, jsem si to asi splet se svatbou, pouštím se mý svatební, no nevadí. Tohle byl Harley a jejich svatební košile. A když už jsme teda u Harley, u českých kapel, což jsme teda celou hodinu, tak si dáme nějaký taky pozvánky. A můj první tip je na Brutal Assault, který se odehraje v pevnosti Josefov. Festival běží od středy do soboty a nabízí přes 160 kapel, a to na 5 pódiích. Mezi hlavní jména patří The Sisters of Mercy, Amorphis, Dayside, Alcest a nebo Animals as Leaders. Čtyřdenní vstupenky nebo i ty jednodenní jsou v prodeji přes oficiální web festivalu. U některých kategorií už zbývá jen omezené množství. Takže ještě jednou Brutal Assault. Ve středu 5. srpna přijedou do pražského areálu 7 Dropkick Murphys. Vstupenky se podle aktuální nabídky pohybují přibližně kolem 1500 korun. Je to dobrá volba pro každého, kdo chce punk, keltský nádech a refrény, které fungují vlastně i bez znalosti angličtiny. Na sobotu je tu menší česká varianta. V Habartově zahraje Brutus a vstupenky prodává pořadatel online přes Quairticket. A kdo chce vícedenní punkovou akci, v pátek a sobotu probíhá Punkfest Chrudim. I tam jsou lístky v online předprodeji. Já bych ještě připomněl, taky už jsem na to zval, 15.8. v Netvořicích u Benešova u Prahy bude vystupovat kapela TNS, kapela Kex a kapela Olympic. Vstupenky jsou na QR ticket. A pomaličku taky připomínám, že od září začne obrovské tour skupiny Kabát. No, těch míst, kam oni vyrazejí, a to jak po Česku, tak Slovensku, je spoustu. A mimochodem, scháním lístky do Českých Budějovic. Kdybyste věděli, klidně se ozvěte. Ovšem, teď si dáme jednu pozvánku, a to na Olympiky.

taková trochu fotbalová. Nechte vlajky vlád. Aleš Brichta. Já teďko jenom čtu zprávu, že v podhůří Šumavy, a to nedaleko Kašperských hor, hoří les. A na místě je dokonce i vrtulník s bambivakem. Já jenom připomínám, že po celé republice je přísný zákaz rozdělávání ohňů, takže to dodržujte, protože to sucho je fakt šílený. A i proto ty bouřky všem, nebo bouřky, hlavně tu vodu, hlavně ten déšť přeju. Jenomže když se dívám na radar, tak je to stále jen tak lehce něco málo kolem Plzně. Jinak celá republika bez dešťových mráčků, nebo spíš bouřkových. Nevadí. Nebudeme přeskakovat, pozval jsem vás na nějaký festivaly a koncerty, teď vás pozvu do kina. Protože ve středu 5. srpna přichází do kin český film 6 gramů. 6 rodičů se v něm nedobrovolně sejde poté, co se v pokoji jejich synů najde kokain. Hrají Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný nebo třeba Martin Pechlát. O den později má premiéru dokument 2 deci tuše, a to od režisérky Ester Geislerové. Z rodinných archívů skládá portrét svého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera, a propojuje normalizační Československo s Tokiem 80. let. A dále v kinech už nyní běží film Spider-Man z Bruce Nový den. Pro rokové publikum sice nejde o hudební film, ale pořád je to jedna z největších letních premiér, ale hlavně se jedná o návrat Toma Hollanda do role Petra Parkera. Takže ještě jednou připomínám, krom pozvánek do kina, zákaz rozdělávání ohňů, to fakt dodržujte. Neznamená, že když dneska lehce třeba někde zaprší, takže se to zruší, to určitě ne. Sucho je kritický. No a my teďkom popojedeme dál a popojedeme třeba pomalu traktorem.

0: I přesto, že má dneska svátek Dominik, tak teď jsme hráli písničku Ženy. No, ženy máme samozřejmě radši, že? Tony Yomi vydal single World Alone a oznámil solové album From the Dark. Vyjde 23. října a bude to jeho první plnohodnotná solová deska od roku 2005. Greta Van Fleet chystají na 9. října album Palace for the People. První zveřejněná balada So You Stand ukazuje jemnější stránku kapely, ale členové slibují moderní nahrávku postavenou na společné energii celé čtveřice. A Mastodon mezi tím připravují desku Marrow Deep. Má být technicky tvrdší, osobnější a zároveň představují další etapu kapely po těžkém období. Novinky jsou venku, teď se vracíme k českému playlistu.
1: Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj...

Máme 3:15. Na rádiu Hej právě dohrává Gabriela Gunčíková. Jestli pak víte, proč se říká mít máslo na hlavě? No, když má někdo máslo na hlavě, znamená to, že sám není bez viny a měl by být opatrný, než začne ukazovat na ostatní. Nejčastější vysvětlení pracuje s příběhem zloděje, který si ukradené máslo schoval pod čepici. Na slunci se máslo rozpustilo, začalo mu stékat po hlavě a provinilce prozradilo bez jediného svědka. Rčení má blízko k přísloví. Kdo má máslo na hlavě, nemá chodit na slunce. Smysl je jednoduchý. Člověk s vlastním prohřeškem by neměl zbytečně přitahovat pozornost nebo hlasitě moralizovat. A zajímavé je, že podobný obraz funguje i bez znalosti původu. Máslo na hlavě je něco, co se dlouho skrývat nedá. Stačí trochu tepla a pravda začne téct sama. Při dnešním počasí by provinilec prozradil sám sebe dřív, než by došel na tramvaj. Máslo necháme v lednici, teď něco, co se naopak pouští pořádně na hlas.

Memphisu zkolabovala a musela z kurtu na vozíku. WTA má pro podobné podmínky pravidla s povinnými pauzami a možností přerušení hry. Ale tahle situace znovu ukázala, že zdraví musí mít před programem turnaje rozhodně přednost. A co česká stopa? Teď nás bude hlavně zajímat, jak se české hráčky a hráči srovnají s rychlým betonem, vedrem a přesuny mezi turnaji. Před US Open nejde jen o jednotlivé výsledky. Důležité je odehrát několik zdravých zápasů v kuse a nestratit formu cestou přes půl kontinentu. Tenis teď čeká americké léto. A kdo někdy hrál v srpnu na rozpaleném kurtu, ví, že soupeř je jen polovina problému. Sportovní servis končí, teď zase česká muzika bez druhého podání.

tomhle vedru je potřeba voda. A tak se pojďme podívat na vodácký servis. Největší jistotou samozřejmě zůstává Vltava pod Lipnem. Úsek z vyššího Brodu je vhodný pro plastové kánoje a běžné rekreační posádky. Berounka je dobrá pro klidnější plavbu, hlavně níž po proudu. Velký plně naložený raft může v mělčích místech drhnout. Jizera a horní úseky Otavy jsou spíš pro lidi, kteří už umějí číst vodu. A Sázava umí být v létě krásná, ale při nižším stavu, jako je třeba teď, to je spíše nesízné. Takže než vyrazíte, určitě se podívejte na aktuální situaci všech vod, a nebo i když třeba je bouřka, tak se podívejte, jestli něco nespáchalo, jestli nejsou stromy a tak dále. Do konce hodiny můžu slíbit ještě kapelu.

ve které nás mimo jiné čeká třeba dvoják, začala. Ano, máme 8 minut po 4. hodině, po 16. hodině. A kromě toho nás samozřejmě čeká ještě otázka, u které se zamyslíme nad zajímavým číslem a pak budeme kulit oči, protože schválně vybírám otázky, kde ty odpovědi víceméně nemůžeme tušit. No, to překvapení je na tom nejlepší. Nebudeme zdržovat. Za chviličku je tady dvoják, ale teď je tady David Bowie a tentokrát už originální Queenie.

Dnešní dvoják bude patřit jedné z nejzásadnějších kapel českého roku. Blue Effect. Když se řekne Blue Effect, většina lidí si vybaví především Radima Hladíka. Jenže první velkou tváří kapely byl také Vladimír Mišík. Právě jeho hlas dal prvním nahrávkám nezaměnitelnou atmosféru a spousta fanoušků dodnes tvrdí, že právě spojení Hladíkovy kytary a Mišíkova zpěvu bylo tím nejlepším, co český rock na přelomu 60. a 70. let nabídl. Jenže tahle spolupráce netrvala dlouho. Mišík měl vlastní hudební představy a zároveň čím dál víc stíhl k autorským písním. V roce 1970 se jejich cesty rozešly. Nebyla to žádná veřejná válka ani skandál, spíš dva silní muzikanti, kteří cítili, že každý chce jít jiným směrem. Mišík později založil ETC a napsal spoustu písní, které dodnes patří ke klasice české hudby. Blue Effect mezi tím pokračovali dál a začali experimentovat. V době, kdy většina českých kapel hrála 3minutové písničky, oni se nebáli dlouhých instrumentálních skladeb jazz rocku ani složitějších aranží. Nebyla to muzika na první poslech, ale právě proto si získala respekt muzikantů i fanoušků. A jedna zajímavost ze zákulisí. Radim Hladík byl pověstný perfekcionalista. Když nebyl spokojený se zvukem kytary, klidně zdržel začátek zkoušky nebo koncertu, dokud všechno neznělo přesně podle jeho představ. Kolegové říkali, že dokonce je poznat rozdíl ve zvuku, který většina lidí vůbec neslyšela. Možná vás překvapí to, že Hladík byl jedním z nejvyhledávanějších studiových kytaristů u nás. Hrál na desítkách nahrávek jiných interpretů a jeho kytary můžete slyšet i tam, kde byste ji vůbec nečekali. No a co česká stopa? Odkaz Blue Effectu pořád žije. Vladimír Mišík dál koncertuje se svou kapelou a stále patří k nejrespektovanějším osobnostem české hudební scény. Písničky Blue Effectu i Mišíkovy soulové tvorby navíc pravidelně znějí na vzpomínkových koncertech a festivalech a nové generace muzikantů je berou dokonce jako inspiraci, což je úplně suprový. No a my si dáme dneska jednu písničku z Blue Effectu a jednu ze soulový dráhy Vladimíra Mišíka. Nejdřív si dáme tedy variaci na renesanční téma a hned potom sluneční hrob.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Pozorní diváci a fanoušci samozřejmě vědí, že tahle písnička, tahle skladba zazněla i ve filmu, neboli komedii Pelíšky. No a my se teď budeme bavit taky o jednom filmu, animovaném. A je před námi otázka. Schválně si pamatujete na animovaný film Vzhůru do oblak, kde dům vzlétne díky spoustě barevných balónků. Tak schválně, kolik obyčejných heliových balónků by bylo potřeba, aby opravdu zvedli běžný rodinný dům? Tipněte si, správnou odpověď si řekneme po následující písničce.

Tak přátelé, jak jste typovali? No, správná odpověď je samozřejmě překvapivá. Aby se do vzduchu vznesl běžný rodinný dům, tak by bylo potřeba zhruba 8 milionů klasických heliových balónků. Jeden obyčejný balónek totiž unese zhruba 14 gramů. To je přibližně hmotnost dvou listů kancelářského papíru. Když si uvědomíte, že i menší rodinný dům váží kolem 100 tun, je jasné, že pár stovek nebo tisíc balónků opravdu nestačí. Ve filmu to samozřejmě vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti by těch balónků bylo tolik, že by vytvořili obrovský mrak, viditelný na kilometry daleko. Navíc by bylo téměř nemožné je všechny bezpečně připevnit a udržet dům zároveň ve stabilní poloze. Takže pokud někdy uvidíte dům letět na baloncích, bude to spíš ve filmu, než ve skutečnosti. A teď už zase zpátky k tomu, co nám létá vzduchem nejraději. K pořádné muzice na rádiu Hej. Tohle bylo 8 milionů balónků, nám jich stačí 99.

0: No a pojďme se podívat taky na silnice znovu. A aktuální informace má pro nás další v srpnu slavící žena, tentokrát Petra.
1: Z opatrností projíždíte na dálnici D8, kde ve směru na Ústí nad Labem na 35,5 kilometru se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním se vyšetřuje na Pražském okruhu na trase Běchovice-Satalice na 59. kilometru. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Moc děkujeme. Jezděte opatrně, hlavně když se podívám na radar a teďkon teda i z okna, tak sledujte i počasí, protože je potřeba jezdit opatrně. A když se z toho okna podívám, tak tady je tma jak v noci. Jdeme dál.

Když si vzpomenu, jak jsem na jaře byl na rockovém orchestru a tam hráli tuhle písničku, Sweet Dreams, tak jsem měl úplně husí kůži. No a jestli pak víte, proč nám hudba někdy vyvolá husí kůži? No někdy stačí nástup refrému, změna harmonie nebo jediný hlas a člověku naskočí husí kůže. I v tomhle vedru. Není to jen básnický obrat. Mozek v tu chvíli reaguje na očekávání, překvapení a silnou emoci. Když skladba chvíli buduje napětí a potom přijde přesně ten moment, na který čekáme, nebo naopak něco úplně nečekaného, aktivují se centra odměny. Mozek uvolňuje dopamin, tedy látku spojenou s očekáváním a pocitem odměny. Tělo může reagovat zrychleným tepem, změnou dechu anebo právě husí kůží. Silnější bývá reakce u hudby, ke které máme osobní vzpomínku. Stejná skladba tak může jednomu člověku připomenout první koncert a druhému taky třeba vůbec nic. Hudba se nezapisuje jen jako zvuk. Ukládá se spolu s místem, lidmi a obdobím života. A myslím, že každý takovou nějakou písničku jako vzpomínkovou, kde ta husí kůže nebo vůbec ten uvolněný dopamin bude, tak to máme každý. Já taky, samozřejmě Sweet Dreams to bylo jenom jako, že to je neskutečný v podání rockového orchestru. Písničku, na kterou, nebo za které mám husí kůži pouštět, nebudu, ale doufám, že Green Day vám ji vyvolá.

Alice Cooper mi odstartoval poslední dnešní vstup s vámi. Máme totiž několik málo minut, a to konkrétně 9 do 5 hodiny, to znamená, že já se s vámi pomaličku loučím. Ještě jednou všechno nejlepší všem Dominikům a nezapomeňte, kdybyste náhodou měli lístek na kabáty do Českých Budějovic, tak já vás jich velice rád zbavím. My se slyšíme zase příští úterý, teď vám ještě posílám na rozloučenou Coldplay a myslím, že se tam vejde ještě Rod Stewart. Tak se mějte krásně.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hej Rádio. Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Už je to tu zase a v rokovějším rohu.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na Hej Rock na Rádiu Hej vám přináší Hakel.
8: Posloucháte pořad na Hej Rock na Rádiu Hej.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
8: Tak milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej a z pražského studia se vám hlásí Mirek. To jsem já a nejsem tady dneska sám. Slyšeli jste upoutávku na Riverfest a já tady mám všechny vlastně důležitý lidi z tohoto festivalu. Je to programová ředitelka Riverfestu Jana. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Pak je tady Rusák ze Sputniku. Ahoj.
10: Ahoj.
8: Ahoj. No a to nejlepší nakonec, tak je tady Aneta z kapely Sputnik.
11: Ahoj.
8: Ahoj, trošku hlasitějc, neboj se toho.
11: Není křičet, už hnedka.
8: Ano, no.
10: Ahoj.
8: No, skoro jak na pódiu je to potřeba. No a my si budeme povídat o tom, co vlastně na tom festivalu bude, co tam budeme hrát. A já to teďko nechám, já nevím, jestli začne Jana, jako programová ředitelka, to uvede. Takže Jano, je to na tobě?
9: No tak bude to 13. ročník a poprvé letos je spojený s motostrazem Barbaři Most. Tak uvidíme, jaký to bude. Pořádá to samozřejmě náš mecenáš Karel a uvidíme, jak to dopadne. Ten motostraz jsme ještě nikdy neměli, tak snad to bude fajn.
8: No a co vy k tomu řeknete?
11: Tak doufám, že tam bude hodně se číst knihy, taky, že budeme sportovat a tak já naslíbila, že tohle to bude jako ten hlavní program toho celého festivalu.
9: Samozřejmě.
8: No a teďko, co ty k tomu řekneš?
12: No naposledy, když spojili festival jeden velký s motorkářema, tak to ukončilo Aero Hippies.
8: No. A teďko já se zeptám, možná my jsme to tady tak trošku udělali narychlo, protože jsme se tady bavili dlouho před vysíláním. Já tady mám v playlistu a teď se zeptám, jestli je to ta vaše kapela, protože to nemám připravený. Mám tady kapelu Sputnik, Bílý město, Náraz jako kráva, Rolničky, jste to vy?
12: Jo.
8: Tak kterou pustíme. Ještě tady mám...
11: já mám ráda Rolničky, to se tak hodí teďko.
8: A serotonin dopamin.
11: Tak
8: ta pak. Tak jo, takže dáme Rolničky. Aha. Takže tohle co na úvod, posloucháte Rádio Hej a kdybyste měli zájem o něco, o cokoliv, něco se dozvědět a nebo něco vyhrát, tak zavolejte do pražského studia 777 007 893. Posloucháte Rádio Hej a já už tam pouštím Sputnik.

0: Posloucháte rádio, hej, a tohle byla kapela Sputnik a my tady máme z kapely Sputnik to, co slyšíte, tak okolo nás jezdí motorky a to tam bude na tom festivalu taky, že jo. A takže trochu netradičně dnešní páteční večer začínáme rozhovorem a já se zeptám, tady asi možná festivalová sezóna začíná nebo je v plném proudu a možná bych se vás zeptal, na co se nejvíc těšíte, co vás na festivalu štve a jestli máte k tomu něco, co byste k tomu řekli.
1: Tak na festiáky se těšíme, to nás baví, je to venku, pohybuješ se tam různě s lidma, kteří mají stejný zájem jako ty, takže to je fajn. Ale hele, jestli je něco, co mě na festiákách štve, naštěstí to není všude, ale občas narazím na VIP zóny a to si teda myslím, to mě teda sere, protože nemám ráda to dělení těch lidí a nebo prostě tak, prostě si myslím, že to do punku, nebo samozřejmě my jsme ten punk nebo metal, nebo a když je VIP zóna, tak tam je sere. Dokonce mi stalo na jednom festivalu, že jsme tam měli koncert a já jsem tam někde pobíhala, protože vždycky trávím ten čas s lidma. Není to tak, že my jsme se zavřeli do backstage, vůbec jako Sputnik, jsme vždycky mezi lidma. A nebudu jezdit, já nevím, 3-4 hodky někam, abych se zavřela a odehrála koncert na zpátek, to mi přijde jako píčovina. Může si mluvit prostě, teda francouzsky.
0: To bylo francouzsky, já jsem nic prostě neslyšel.
1: Dobře, já občas mluvím.
0: Parlez-vous français?
1: Takže kdy, a normálně jsem nemohla projít přes VIP zónu do backstage, protože jsi tam někde jako zaplatil a platil si to své místečko na světle, tak to mi přijde jako blbost, no.
0: A co ty?
2: Já určitě to samý, protože já jsem hodně rovnostářský a já to taky nesnáším, jo, prostě ne, teď jsem někde četl, že máš VIP, nějakou kde teda, no to je jedno, prostě nechci dát nějakou reklamu, pak je polo VIP a pak je to normální. To je fakt debilní. Jo, to možná, já nevím, v nějakých, v popu třeba a tak dále, ale u punku, nebo nevím, prostě nemám to rád. A taky dělají chybu třeba i menší festivaly, že oddělujou lidi od kapel, jo, že udělají velký backstage, prostě stoly, jídlo a tak dál kapelám a ty logicky potom tam trčej a myslím si, že to je chyba, že prostě ty kapely by měly jít mezi lidi a že ty lidi chtějí je vidět a povídat si s nima. Ono tenhle ten jako ten hype, jakoby jakože ty nedosažitelnosti hvězdní, to jde možná někde v Americe, jo, ale u nás je to prostě trapný, jo. Takže ne, backstage jako minimální, je tam dobrý, když na to tam jsou sprchy, protože nerad chodím spocenej po bubnování, to je jediný teda toto, ale prostě jsou někdy akce, kde je i relativně malá akce, jo, a kde ten backstage je třetina prostě toho prostoru, jo, celkovýho, to je pitomý, no.
0: Tak, Jana se hlásila. Tak.
3: No my tam teda žádnou VIP zónu nemáme, my jsme taky jako všichni jako jedna festivalová rodina. A ještě jsem zapomněla říct, že to je v Tábořišti u Karla Český Štemberg, protože to jsem neřekla, nebo řekla?
0: To já nevím, ale ono už je to po 13. je to...
3: to je fakt.
0: Takže myslím,
3: a je to teda že... krásný místo, musím říct.
2: A já jsem neřekl, že ten Sputnik je vlastně CZ na začátku, ono to někdy si lidi myslí, že tam je S.
0: Tak naši posluchači by to měli vědět, protože vás hrajeme. Tak a já teďko, aby jsme moc nemluvili a taky hráli, mám tady ještě nějaké otázky na vás připravený, tak si dáme ten serotonin, dopamin. Mám to připravený?
1: Mm-hmm.
0: Jdeme do toho, posloucháte rádio, hej.

0: Kapela Sputnik na rádiu, hej, a tady máme ve studiu Janu Rusáka a Anetu z kapely Sputnik. A Rusák říkal, že má serotonin na levý ruce a dopamin na druhý, je to tak?
1: No, to je zlé, na hřbetě ruky, přitečovaný.
0: Nemůžete vidět, ale my to tady vidíme. No a já možná bych se zeptal Jany, protože Jana říkala, že má nějaký zprávy, kdo tam vlastně kromě Sputniku bude na tom festivalu. Je to 13. ročník Riverfestru tábořiště u Karla.
2: Tak bude tam ještě nějaký velký doprovodný program, budou tam vystavený nějaký starý korvety, budou tam Tatéři a druhý den tam hraje Alžběta asi hlavní a Vilém Čok a Bypass. A bude tam i spanělá jízda v sobotu, myslím, že to bude super.
0: No, tak určitě doražte. A mám tady ještě teda nějaký další otázky na vás, teda na kapelu. Něco o energii, jak řešíte energii před koncertem, po koncertě, abyste tam přišli pořádně nadupaný a jestli potom odpadnete a odvezou vás na marách, nebo jak to je s tou energií u vás?
3: No tak se pochlup.
1: Serotonin, dopamin, že jo, no, to je prostě o tom, no, tak jsou už různý, hele, snažím se samozřejmě být vyspaný, Aneta mě žene do postele, abych to se vyspal pořádně, takže, no, ale protože už jsem starý, tak někdy si člověk musí pomoct si třeba nějakou chemii, no, takhle to chodí v životě. No,
0: a máte nějaký, jak vlastně jste spolu dlouho a máte nějakou ponorku, nebo jste, se máte furt rádi a jste úplně v pohodě v kapele, jak to máte u vás?
3: Ku podivu, i po tolika letech se máme furt všichni rádi, protože náš tajný takový fígl na to, jak být v pohodě, je, že se nebojíme se poslat hnedka do prdele, eskalovat ty věci hnedka. A když čistíš vzduch průběžně, tak to funguje. Není tam ta ponorka, nejsou tam prostě takový ty, jako že jsi si něco nedořešil. My si všechno hnedka vyřešíme.
0: To jsou takový ty typy lidí, že někdo to v sobě furt jako dusí, že jo, a někdo vybuchne
1: a
0: za pět minut to má za sebou.
3: A díky tomu, že jsem celý život mezi chlápkama, tak já jsem taky takový malý chlápek, takže já se neurážím jako holka.
0: To bych neřekl.
3: Snažím se tak nevypadat, ale chovám se tak. Takže se neurážím, a když něco chci, tak to řeknu. Tak jak to myslím tomu chlapovi, protože samozřejmě chápu, že jinak mu to nedojde. A, takže nemáme, jako s tím asi není žádný problém.
0: Dobře.
3: K tomu, že se ani nechovám jako holka, jako i že nevyžaduju prostě jako vlastně největší princez naší kapely je Marťas, jo. Takže nemáme ty problémy.
1: No, snažíme se hlavně už při výběru. My jsme se nejdou 26 let, že, takže tam je to jako vyřešený, jo, ale při výběru spoluhráčů jde nejenom o ty hudební věci, ale aby taky to nebyli kreténi, že jo, aby byli schopní třeba říct, co je prostě, aby mluvili na rovinu, nevymýšleli píčoviny, prostě, jo, aby to ne...
0: No, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli je to nějaký problém, nebo není se střídat s různýma zpěvačkama na pódiu.
3: Ale pro mě to problém není. A naopak jsem ráda, když to je. Bohužel těch holek je na těch pódiích málo. Málo se potkáváme. Ale když to je, tak se vždycky jdu podívat. Baví mě to. A tak jako se koukáš, jak to dělá někdo jiný, a tě to nakopne, že?
0: To je to důležitý, řekneš si, že
3: tě
0: to inspiruje.
3: A se říkám, jsi dobrá, to ti přeju. To ti moc přeju. Myslíš, že jsi hezká? Ne, fakt to přeju, protože já ještě vždycky říkám, že když dva dělají to tež, není to tež. Takže úplně zbytečný jako žárlit nebo to, protože prostě, když někdo lepší, tak je lepší. S tím jako nic neuděláš. A můžeš si, a maximálně
2: dobrý,
3: tě to
2: že
3: nakopne.
2: Nikdo lepší není.
3: A maximálně tě to, nebo můžeš tě to prostě nakopnout a tebe to taky někdo posune. To je prostě celý, takže víc holek na těch pojmech.
1: My jakoby, to souvisí i s tím, co jsi říkal, to s těma spoluhráčema tak, že strašně důležitá je otevřenost. Jo, věcem podívat se na to z pohledu toho druhýho, jo, aspoň takovýhle nějaký jako základní jako ohled mít, snažit se prostě pochopit a hlavně mluvit o těch věcech, protože prostě jsme různý a to se týká i jako závisti u lidí, která bejvá, jo. A jedna z metod, jak se s tou závistí třeba nebo s tím vyrovnat, pokud to lidi mají, tak je prostě to, že bejt jinej, jo, prostě srát na to, co si myslejí ostatní lidi, jo. A ten takový člověk potom jakoby vlastně ani nemá co srovnávat, takže je v pohodě.
0: Jasně.
3: Spíš je to taková svoboda, no, takže prostě já jsem skvělá a pak jsou ty druhý, no.
0: Dobře, tak já tam dám náraz jako kráva.
2: Dobře.
0: Tak, posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik, náraz jako kráva.

0: Posloucháte Rádio Hey, já jsem si hnedle teďko zvrhnul kolu do mixpultu, to by bylo veselo teda. Naštěstí jsem to zadržel. Tak, posloucháte Rádio Hey, kapelu Sputnik, my si tady povídáme, takže trošičku netradiční páteční večer dneska zpočátku a já tady ještě mám na vás nějaký další otázky, aby jsme se něco dozvěděli o vás. Nebo co mě napadlo, když skládáte muziku, jestli nejdřív složíte text, potom na to uděláte hudbu nebo dohromady, nebo kdo to dělá a jakou máte inspiraci?
1: 90% nejdřív hudba.
0: Jasně, a potom do toho se trfovat.
2: A Marta si teda geniální textař, takže tak je dobrý.
1: No, tak Aneta taky dělá texty, tam jde o to nebejt línej si poznamenat věci, co vidíš kolem sebe.
0: No, jo. Jasně. To je nějaký nápad a vždycky tě to píchne. A
1: no, do mobilu se to namluvit, pak převíst do textu. Nebo prostě, jo, to je ten největší problém, že lidi třeba ono kolem tebe je plno všelijakých absurdních, legračních, zajímavých věcí, ale člověk to je línej vytáhnout ten mobil a dát si to někam a pak, když potřebuje udělat text, tak je v prdeli, no.
0: No.
3: Tak, to má taky francouzsky?
0: No.
2: A hlavně je to vlastně ta inspirace, že fakt mít otevřený oči a být vždycky připravený se inspirovat těma věcma, co jsou kolem tebe, takže od divného slovního spojení, že ti něco řekne někdo, to by to přijde fajn i na scénku, my děláme spoustu videí a jsou blbosti, které tě inspirují a které si prostě musíš zapsat a nezapomenout, že my máme všude samý poznámky na to, co bychom mohli udělat.
0: Jasně. Tak a ještě máte nějaký recept na to, abyste byli dobrý?
2: Hele, no náš recept na to, jak byl dobrý, je, za to zase řeknu francouzsky, se nevadí mít v piči. To znamená dělat si to, jak ty chceš a no. Mít tu svobodu. Protože když začneš přemýšlet nad tím, aby se to líbilo a aby se to líbilo většině, tak je to podle mě začátek konce. Takže se na to prostě vysrát. A dělá si to, jak chcete. Ty lidi to třeba ze začátku vůbec nepoberou. To je náš případ, když jsme začínali kdysi dávno se Sputnikem, tak v tom punku ta elektronika vůbec nebyla. Teď už je zase ten několik let zestup té elektroniky, takže je to normální, ale opravdu v roce 1731 ta elektronika nebyla. A zrovna, nesmí se smát vlastním vtipům, nevtipům, dobře. Tak to nebylo a nám se lidi furt ptali, hele, proč tam dáte tu elektroniku? A my jsme si říkali, a proč bychom ji tam jako nedávali? Teď už je to normální a ten punk už běžně
1: vlastně byl, teda byly Sex Pistole a Ramones a tak dále, ale taky to byly kapely, které zněly jinak než ty ostatní. A já to tohle beru do dnes jako hlavní princip punku. Když to tak jako třeba 95% dnešních mladých punkáčů nevnímá, ale já pro mě je základním jako vlastností punku právě originalita, neznít jak ostatní. Jo, a tak to taky bylo. Jo. Každá ty punkový kapely, nebo postpunkový, nebo gotický punk, nebo těch stylů potom bylo a hromada. Každá si vymyslela něco svého, jo, snažila se nekopírovat. No a takže prostě to k tomu punku patří. A pak když teda někdo říká, proč hrajete takhle, proč neděláte punk, hurá, jo, tenhle si texty, no tak proč bychom to dělali, když to dělá milion dalších, jo.
2: A to se netýká jenom hudby, to se týká jako všeho, malování, vlastně všechno, co tvoříš a já jsem říkala přednedávnem, že mi vlastně líto teď té mladé generace. Oni mají strašně velký tlak z těch sociálních sítí, protože vlastně strašně se to podporuje teď ta průměrnost. Ta průměrnost díky AI, která generuje průměrnou hudbu, průměrný obrázek. Je to vlastně hezký, ale všechno je to takový hezký. A když seš typ toho člověka, který má rád ty hraniční věci nebo úchylné věci, divné věci, tak ono je to všechno jako korektní strašně, tak teď tě tam nepustím a že to zakáže. Takže a teďko máš i ty lidi, kteří mají názor na to, jak to máš dělat, jak by to dělali oni, kdyby chtěli, ale nedělají to a dostali strašnou masírku. A tohle je mi fakt líto, protože tě to může zabít jako opravdu kreativně a to je průser. Nám už je tolik, kolik nám je, máme v piči, takže my to vydržíme, ale samozřejmě, kdybych dostávala takovouhle jako reakci zvenčí, když mi bylo 16 nebo 17, tak by to taky takhle jako neustála. Takže já si každému říkám, když někdo něco dělá, říkám, fakt se na to vyser. A ono ti jako málo kdo z tvýho prostředí i jako podpoří, jo, protože ty lidi reagují tak, že když jste jako všichni na stejné vlně, tak je to v pohodě, ale jakmile ty jeden jako jdeš vybočí, někam vybočíš, tak je to špatně. Je to špatně. A v tom případě je to dobře, protože jestli se tohle se ti stane, tak to je dobře.
1: Oni tě ze začátku podporujou, jo, kamarádi, přítelkyně, to, ale jakmile zjistějí, že ty jakoby, jakmile vidějí riziko, že by si díky té hudbě nebo čemukoliv mohl nějak jakoby se odpoutat od toho jejich života, tak tě začnou vlastně srážet dolů vědomně, nebo i podvědomně, jo, prostě chtějí tě mít s sebou, nechtějí, aby si jim připomínal jejich vlastní třeba průměrnost a tak dále, jo, prostě jim to vadí, takže oni ti dost takovým jako zákeřným způsobem tě stahujou dolů ty lidi, jo, prostě opravdu ten recept na to je prostě vůbec prostě srát na to, co říkají, jo, prostě no. Je to jedno.
2: A já ještě teďko hodně zpětně, já jsem třeba, když mám ráda punk, tak já jsem neměla moc ráda Sex Pistols a nebyl moc jako, nepřerostl mi John Lydon nějak úplně k srdci, nebo Rotten, ale jako nevím, k srdci. A až přednedávnem, protože Sputnik vyvolává neuvěřitelný reakce, a na to jsme strašně pyšní, hodně pyšní.
1: Negativní.
2: Negativní a to je jako kurva dobře. Ale přesto, že nic neděláme. My prostě nic, nikomu necpeme názory, nikoho nementoruju, je mi úplně uprdele, co si kdo myslí, bla, bla. A přesto vyvoláváme tyhle reakce. A teďka já jsem si vlastně fakt uvědomila, jaký to, jaký musel mít koule, když oni tohle z toho prostě jako v když začal prostě a zašli fakt jako, vznikal ten punk, jak se museli dostat přes hubu neustále, jak prostě opravdu to, co museli dostat oni a ustáli to. Tak jsem to začala zpětně jako přehodnocovat teďko a vlastně začala jsem ráda, mám ráda Pil a byli jsme jako na koncertě, jak já říkám, že jsem se podívala do starého čuráka, to myslím jako v tom dobrém slova smyslu, protože když uděláš nějakou takovou velkou revoltu, tak musíš být prostě, nejseš nějaký hodný chlapeček, který prostě chce mít samý jedničky a chce, aby ho měl každý rád, že jo. Takže já to myslím v tom dobrém slova smyslu. A fakt to oceňuji, fakt se mi
1: ono, lidi opravdu jsou agresivní, když se šínej. Dneska už to jakoby proběhla taková ta Vogue drezura, jo, takže už je to lepší, ale oni, já si pamatuju ještě, když jsem měl prostě v 80. letech v první polovině prostě třeba jenom náušnici blbou nebo dlouhý vlasy odbarvený, tak prostě ty lidi fakt některý byli vysloveně agresivní, jo. To nebylo jenom u nás, jo, to bylo, já hodně čtu, mám rád prostě autobiografie, že jsem si čet, tam opravdu se furt rvali s někým, jo, ono dneska ta společnost je taková jako trošku jiná, ale lidi nemají rádi, když seš jinej.
2: Ale teďka to schovávají za to, že to s tebou myslí dobře, já to miluju. Takový to, myslím to s tebou dobře, to by si neměl. No. Víš, jako.
3: A my vás chceme právě, protože jste jiný.
2: Takže my to s vámi myslíme dobře, takže přijďte na Riverfest a taky zdravíme Karla, doufám, že budeš mít pro nás napečený buchty.
0: Tak a já mám připravenou song Policie, chcete k němu něco říct, kdy to vzniklo, jak to vzniklo? Nebo to mám jenom pustit?
2: Je to pust, možná to nepamatujeme.
1: Já si to pamatuju, to bylo kvůli tomu, já jsem kdysi pronajímal byty v tom na Mostecku a tak, cikánský, který stály třeba byt, který stál 800, třeba mega, jo, jízy poškou a tak dál, tak byl, stál třeba 50 tisíc, tak jsem to využil a tak dál a tam potom a před těma barákama bylo obrovský skladiště, ještě starý, a Vietnamci si tam udělali podzemní, ale fakt hodně velkou pěstírnu trávy. Tak o tom to vlastně je.
0: Takže tak
1: to
0: policie.
1: No, a nahlásil to jeden důchodce, který vlastně to si všiml, že není něco v pořádku.
0: Tak jdeme do toho. Policie na rádiu, hej.

0: posloucháte Rádio Hej a v pražském studiu máme kapelu Sputnik a ředitelku, programovou ředitelku festivalu Janu, a je tady Rusák ze Sputniku, je tady Aneta a povídáme si o 13. ročníku festivalu u River First u Karla. Tak a Jana říkala, že se tím mám ještě na něco zeptat. Kdo ten festival pořádá, nebo ještě chceš něco k tomu říct?
1: No tak pořádá to Karel, to už jsem říkala, to nevadí, tak ještě jednou. Mecenáš Karel, je to náš miláček. Opakování je matka moudrosti, ano, přesně tak. 10. 11. července tábořiště u Karla, myslím, že to bude super.
0: No to určitě.
1: Hlavně tady ta kapla, co tady se mnou sedí, teda část. No. Těšíme se na vás.
0: A takže vy jste vlastně říkali, jak jste dlouho spolu a jestli si pamatuješ vlastně, kdy jste vznikli a kdy jsi stála poprvé na pódiu.
2: A Sputnik vzniknul ještě dávno předtím, než jsem tam přišla já, ale to bylo psáno Seset, my už jsme Zezet, takže moje éra je Zezet, kterou už ani vlastně nevím, jak dlouho to bylo, je to 17 let.
0: Pozor na Zet, jo, dneska je to na...
2: Je to smutný, že někdo udělal takhle jako zlobivý písmenko, my jsme to ještě, když my jsme se jmenovali, tak jsme si mysleli, že je to hodný písmenko a my ho bereme furt za hodný, takže jsme Sputnik.
0: No, abecera za to nemůže.
2: A bo to bylo čistě jako praktický, protože Sputnik tenkrát byl jenom jeden, to byl unikátní název, takže proto jsme to dělali, protože Sputnik byl ještě před vznikem internetu, nebo než se začal internet ještě pořádně používat, což je také komický z dnešního pohledu. Čistě praktická věc, obrátili jsme se a vzniklo z toho, což je Marťasův, jako podle mě geniální nápad. A je to hezký název. A když jsem byla poprý na pódiu, to si pamatuju hrozně dobře, protože jsem vůbec nevěděla, která bije, tak jsem si dala panáčka před koncertem a seděla jsem tam a říkala jsem si, to je zvláštní, vlastně nejsem nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Pak náš kamarád Jiříček, tenkrát z kapely VVU, teďko, teda VVU, NVU, tenkrát VVU, teďko, tak ten se ještě začal strašně smát, protože mě znal dlouho a říká, ale to ty budeš zpívat, jo, haha. Vysmál se mě, já jsem říkala, ty blbečku. Šla jsem na to pódiu. A zase další překvapení mi bylo, že se mě třeba zvukař zeptal, jak to chceš do poslechu. Vůbec nevěděla, co se mě ptá, říkám, jak to chci do poslechu, já vůbec nevím, jak to chci do poslechu. Tak a nakonec se to rozjelo, ta nervozita ze mě spadla a spadla hlavně i z Marťase, protože ten mi dal šanci jako nespěvačce po několika holkách, jako to zmínit, to dost bolí. Ta výměna frontmana vždycky bolí. A když to vyměníš za někoho, kdo to nikdy nedělal, tak to bolí ještě víc a bolí to docela dlouho. A tenkrát on měl koule, protože to viděl on a tenkrát náš basák a hrozně mě kryli a podporovali, že to dám, protože viděli tu úchylnost, viděli, že to jednou dám.
3: My jsme měli, byl Sputnik s několika zpěvačkama a my jsme jako spolu s Anetou, že a ona to vlastně pozorovala všechno dlouho a když už jsme prostě museli vyhodit třetí zpěvačku ze Sputniku, tehdy čtvrtou dokonce, protože to bylo ještě Sputnik s S, tak se nabídla, že bude zpívat, jo. No a já jsem řekl, proč ne? Vlastně, samozřejmě pak jsem jí nadával, proč jí to nenapadlo o 10 let třeba dřív, že chce zpívat, jo.
0: A kdy to teda bylo? Kdy v roce?
2: 17 let naspátek, 18 let naspátek a bylo to v Polsku, šli jsme do kempu a já jsem se na ní otočila. Máš někdy takový, někdy se ti prostě stane, že si nějako uvěříš a že máš koule udělat něco, co by si jenom mé nenapadlo. A mně se stalo v životě několikrát, a dost mi to vždycky změnilo život, že jsem se prostě pro něco rozhodla. Si uvěříš nějakým způsobem, ale jako ne nafoukaně. Prostě najednou si říkáš, hele, já asi na to mám. A podívala jsem se na něj a říkala jsem, hele, Marťas, já budu tvoje zpěvačka. A on se na mě podíval.
3: My jsme tam byli s jinou zpěvačkou, jo? Která už nám prostě fakt byla hra. No, ona byla, výborně zpívala, ale jinak prostě to bylo špatný.
0: Mě třeba taky v životě nenapadlo, že budu moderovat v rádiu.
2: Ale já si právě ještě myslím, že je důležitý, že ty si něco můžeš naučit, ale prýma člověk buď seš, anebo nejseš. To toho člověka jako nenaučíš.
3: Mm-hmm. Jo,
2: a to o to vlastně šlo. A my jsme měli stejný hudební vkus a stejné názory. Takže Marťas mi věřil, ale zároveň prostě ztratil strašně moc času, protože to jak v posilovně, když budeš jako cvičit svaly, tak jako za měsíc nemáš, za týden, rozumíš, musíš počkat a věřit, že to jako jednou dáš, dokážeš, vydržíš, že to nevzdám. No a tak mě takhle dali šanci kluci a dobrý.
0: Tak to je super.
2: A Marťas, si ty ještě řekni, kdy jsi byl.
3: Kde jsem byl?
2: Kdy jsi byl poprvé na pódiu?
0: No.
3: Jo, na pódiu, kdy jsem byl poprvé. No já myslím, že to bylo první, co asi bylo... Jo, tohle, jo, jasně, jo, my jsme měli vánoční besídku a jsme si vyřezali to kytary z překlišky. Já jsem měl SGčko jako Angus Young, který jsem miloval, a hráli jsme písničky, co si pamatuju, tři. Set Me Free od Sweet, Space Trucking od Deep Purple a myslím, že I Was Made For Loving You od Kiss. No.
2: Tomu bylo 30.
1: No, takže to je nedávno.
3: To mi bylo asi 10, no. Takže to bylo poprvé, když jsem byl poprvé na pódiu. No. Jo, a my byli jsme zmalovaní jako kysáci.
4: Jo.
3: No. A jo, a to si pamatuju. To si pamatuju vlastně doteď. To byly ty guáš, nebo jak se to jmenují ty barvy, takový prostě...
2: Podovky.
3: Ne, ne, to právě nejsou podovky, to je hustý.
2: Tempery,
3: ale to je ještě jiný, to je hustší ještě. A takový, no prostě ono to schne a tobě tvrdne ta kůže a pak se to odlamuje a celkem to tam drží. A prostě není to určitě nic, co by mělo být na tom obličeji nějak díl. No a takže tohle si pamatuju, jak to bylo nepříjemný, no.
2: Ale není důležitý, jako to, jak se cítíš, ale důležitý, jak vypadáš a určitě jsi byl ostrý.
3: Nevypadalo to dobře, když ti prostě... když ti tam nějaký krusty na obličeji tam schnou a upadává to... No,
2: ani desetiletý to, očičky nebyly nadšený.
3: Takhle si ale pamatuju, ale to si, že jsem s tím měl, že to nebylo příjemný, no.
4: Tak, já tady mám připravený teďko song Bílý město. Chceš tomu zase něco říct?
3: O drogách samozřejmě, o čem jiným.
2: Já to bylo hezký, jsme natáčeli ten videoklip, jsme běhali, bylo asi 40 stupňů na Staromáku a on se vzal lyžařský boty, lyže a natáčela no, no. Jsem ho.
3: Bylo takovýhle roku, jak teďka bylo, ne teda 41 rekord, ale bylo fakt jako 35 a víc. A já jsem si, a já jsem v lyžákách, prostě v kombinéze s lyžema a v péřovce prostě chodil po Staromáku, no.
4: Jo,
3: skvělý.
4: Takže posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik a Bílý město.

0: Hakel.
1: Tak posloucháte Rádio Hej a my jsme tady teďko vybírali nějakou muziku a tak nám do toho skočilo trošku ticha. Kapela Sputnik a Jana, programová ředitelka festivalu Riverfest, a my už se budeme pomalu loučit, protože jsme zahráli všechno, co jsme tady měli k dispozici, a já jsem se teďko ptal tady Rusáka, co byste si dali, nebo Anety, co byste si dali za song. Tak ty si vybral, pojď mi tam k tomu říct, jako k tomu máš nějakou inspiraci.
2: Tak některý tam nebyli, a protože mě moc rádiový věci ne to, ale
1: Killing Joke.
2: Killing Joke jsou tady třeba, ty máme moc rádi.
1: Jo, tak ještě možná tak k mikrofonu a ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače a rozloučení a já nevím, co, pozdrav asi, nebo...
3: Hele, tak my jsme trošku vyměkli jako Sputnik. My jsme to dřív vždycky chtěli, aby všichni chodili na náš web sputnik.cz a stahovali si naše alba zadarmo, protože jsme chtěli měnit ty písničky, nasírat ty lidi, že se vždycky něco naposloucháš, měníš to, ale prostě mít tu svobodu, svobodu výběru a tak. Ale doba je nemilosrdná, a tak jsme to museli dát taky na Spotify a iTunes, takže poslouchejte Spotify a iTunes, tam jsou všechny naše alba, nebo si to stahujte zadarmo na sputnik.cz, protože kopírování hudby podporuje hudbu. A jinak se vidíme my v pátek na Riverfest, je to, no, vždycky zapomenu to datum,
4: 10. července.
3: 10. července jsme my, trošku mě mrzí, že se nepotkáme s Vildou. To bych chtěla vidět, ten je sobotu, takže.
5: Já fakt doporučuji takovýhle festivaly, ne? Prostě nechápu, proč nikdy bych nešel na festival obrovský, kde jsou prostě takovýhle festivaly, takový střední a menší, jsou nejlepší, jo. A lidi stejně chodí na třeba pady, takový u nás moc nejsou, že jo. Ale víš, co myslím, takový, jako ty mega...
4: Já mám i koncerty radši menší, než no, jako ty obrovský, no. Proč to se tak neužiješ?
5: Ono je to samozřejmě velká akce, jo, ale není to taková ta prostě nahnat stádo někam, jo, korporace, jo, prostě kartel, já nevím, Vodafone, T-Mobile, prostě je to normální,
4: my
5: dobrý
4: festák. My nemáme žádný sponzory, tohle no, všechno no, je ideální. Práce Karla.
5: Hm. Takže fakt, přijďte se podívat, jo, to je dobrý festival.
3: Tato, ty jsi to řekl tak hezky.
1: Tak jinak Vildačok je...
4: Úplně si slzu mám v oku.
1: Vildačok je taky dlouholetý kamarád našeho rádia, dokonce nám natočil takovýhle hezký spot, a vy jste se ptali ještě na to Rádio Hej, tak Rádio Hej, tohle Rádio Hej existuje od roku 2016, a předtím taky bylo jiné Rádio Hej, ano, to je pravda, a měl s tím něco společného i Radim Pařízek, ale to bylo jiné Rádio Hej, a ono je to taková dlouhá historie, kterou někdy, jak mi všichni říkají, bych o tom napsal knížku. Já vždycky říkám, já ji napíšu, ty lidi se tam poznají a přijdu mi rozbít hubu.
5: Já jsem jednou musel Radimovi Pařízkovi pomoct se spaním, protože jsme točili v jeho studiu v Ostravě. On se ožral a Tania, jo, ho nechtěla pustit domů. Tak musel vlíst mojím pokojem, abyste se tak...
1: A to studio, já ho znám, no, to bylo obrovský studio. No. Takže já vám teďko pustím pozdrav od Vildy, což mě inspiruje, že ho budu muset taky někdy zase oslovit, protože už tady dlouho nebyl. A vy se mějte, já děkuji za návštěvu ve studiu a zase někdy příště, ať se vydaří počasí, ať se vydaří všechno. Jana, ano, hlásí se Jana, ano.
4: Já jsem ještě zapomněla, že před tím plakátem festivalem není napsaná jedna kapela, je to takový metalový torzo Argemy, jmenují se The Kine a budou hrát pro našeho kamaráda, který nás opustil před pár měsíci, umřel, Petr Šindelář, tak to bude takový koncert pro něj speciálně.
1: Dobře, takže...
4: Miloval tuhle muziku.
1: Takže ještě jednou ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
6: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vildačok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

I didn't mean no harm.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme dneska úterý, to znamená blues, a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do bluesovek, tak kalendář a předtím odevírák večera, pochopitelně taky blues. A bude to slavný umělec bluesový Bowling Green.

Tak to bychom měli parádní vinyl, trochu ohranej, dá se říct. A dáme se do toho kalendáře. Co se událo v dějinách muziky 4. srpna? Začneme rokem 1901, to se 4. srpna narodil Louis Armstrong. Ono je to sporný, ono se neví, jestli 1901 nebo 1900. Doopravdy se to do dneška neví. Ale to je celkem jedno, hlavně, že se narodil Louis Armstrong.

Tak to bychom měli Louis Armstronga a podíváme se o kousek dál, co tady máme. A já tady vidím rok 1936. To se narodil Easebeer Hobbs. To jsou Drifters. Narodil se 7. srpna, pochopitelně. Taky dáme. 4. srpna, sorry. You can

Tak to byly Fortunas a máme tady rok 46, dokonce ho tady vidím dvakrát. 4. srpna se narodil Radek Pobořil, to je Čechomor, takže Radek Pobořil má narosky, ale zpívá tam Lenka Dusilová, no tak proč by ne?

Tady ještě jednou rok 1946, tak jsem hlásil po druhý, tak 4. srpen. A to se narodil Max Middleton. Max Middleton, ten hrával u Jeffa Becka a taky v kapele Streetwalkers. Ale toho Jeffa Becka bychom si mohli dát.

Tak to bychom měli Jeffa Becka ještě za mladá a já se podívám o kousek dál, co tam máme. Já, Jeff Beck a pak tady máme 56. to je přesně den o 10 let později. Elvis Presley 4. srpna 56. vydává single Hound Dog. Na druhé straně je Don Becku jako Bčko, dáme Ačko. You ain't

Pak tady máme rok 1957. 4. srpna Everly Brothers způsobí docela poprask při svém vystoupení v Ed Sullivan Show, kde hrají píseň Wake Up Little Susie. Celkem neškodná píseň o dvou zamilovaných lidech, ale vedení televize má námitky a taky keci, že jsou tam skryté narážky. No, nemám k tomu slov.

Pak tady máme nějaký Rolling Stones a to je rok 1962, 4. srpna. Rolling Stones hrají první ze 22 show v londýnském Ealing Jazz Club. Diváci je tu uvidí každý týden. No tomu asi musím vytáhnout jejich první single, který byl nic moc, ale byl první.

Pak tady máme další zajímavé věci. V roce 66, čtvrtýho srpna, Jihoafrická republika zakazuje veškerou produkci Beatles ve své zemi kvůli tomu známému Lennonovu nešťastnému výroku, jak tam řekl, že jsou populárnější než Ježíš. No, rozmazávalo se to po celé planetě. Jinak Ku Klux Klan v Americe dělal hrozný věci, tam se pálily desky, že jo, no, nepěkný věci. Co bych tady ještě našel? V roce, no dokonce ten rok ještě jednou, tak v roce 66, 4. srpna, Trox, teda od 4. srpna, že jo, protože to hitparáda, tak od 4. srpna v roce 66 Trox skóruje s hitem White a Girl Like You v Anglii a jsou normálně první tady. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře, asi zřejmě pro dnešek všechno, protože máme za chvíli pozvánku, něco nám tady už velkýho nevejde. Akorát jako zpráva z roku 70, že se 4. srpna v 70. roce Jim Morrison natolik opil, že zůstal ležet na prahu svého domu v Los Angeles. Policie ho zadrží a obviní z opilosti na veřejnosti. Přišví úctě k mistrovi, vlastně oni nemuseli zadržovat, že on se zadržel sám, protože byl úplně na krupici, jak říkáme u nás v Čechách, no. Stane se to, takže já se koukám, jak jsme na tom s časem, tak bychom to mohli spustit ještě ty Trox. No a máme kalendář odbitej.

0: Tak to byly Trox, jejich prvním místě v hitparádě, jak jsem hlásil, a co bychom mohli nabídnout? Pozvánku, milí posluchači. Chlastan Fest, to je zajímavý festival, který se koná 8.8., tedy v sobotu, na tvrzi Kounice psa u Sázavy. Je to zajímavý podnik, takže poslouchejte, organizátoři vám poví víc, co tam všechno bude k vidění a slyšení. Přiložte ucho. Vážení posluchači, u mikrofonu je se mnou František Šusta, jeden z organizátorů zvláštního festivalu, který se jmenuje Chlastan Fest a bude se odehrávat 8. srpna v prostorách tvrze v Kounicích. Takže co to bude, jak to bude a co se tam bude všechno dít?
1: Dobrý den, posluchači. Jedná se o festival, který se bude odehrávat v Kounicích nad Sázavou, kde při záchranných pracech a opravách statků byly objeveny hroby kultury dávných pohanů lidu půllitrových polí.
0: To je jistě zajímavá záležitost a já věřím, že to i částečně přepíče český dějiny, ale my se musíme dostat k tomu Chlastanfestu. Takže trošku časového harmonogramu, jak to začne, kdy to začne a tak dále.
1: Chlastanfest se koná 8. srpna v Kounicích nad Sázavou. Od 14 hodin budou otevřeny brány a od 15.00 bude hrát první kapela.
0: A která bude ta první kapela?
1: První kapela bude skupina Vosolit.
0: Vosolit, to je zajímavý název pro kapelu, tak dáme, vosolíme to.

0: Kapela Vosolit mě docela příjemně překvapila, ale teď k dalšímu bodu našeho rozhovoru. Na festivaly podobného typu se přijede podívat spousta lidí. Jak to bude třeba s ubytováním a takový ty věci okolo toho?
1: Je tam klasická možnost ubytovat se normálně ve svých stanech, je tam normálně plácek. Jsou tam i glampingové stany, ale nepočítá se s tím, že by bylo úplně moc šancí se do nich dostat, moc se v nich ubytovat, nejspíš budou spíš plné. Dá se tam přijet s obytňákem, dá se přespávat v autě a zkrátka, nebo můžete propařit celou noc.
0: Jasný, propařit celou noc, to není špatný nápad, ale zajímalo by mě taky, jednu dobrou kapelu jsme slyšeli a bývá zvykem organizátorů festivalů si tam taky přizvat nějaký ty profesionály dobrý. Jak to bude s váma ohledně těch profesionálů?
1: Ano, to budou. Budou tam 13. století a hlavně česká legenda Precedence.
0: Precedence, se pokusím něco teď vyštrachat v archivu, ale zatím můžu nabídnout 13. století a Justýnu.

0: Takže spousta zajímavých věcí nás čeká na festivalu v Kounicích. Pořád zajímá ta kultura lidu půllitrových polí. No, to musí být docela zvláštní, k tomu se dostaneme, ale já tady vidím playlist festivalu a je tady kapela Fred. Co je to za kapelu?
1: Ano, skupina Fred, která sama sebe nazývá jako vesnický Hollywood, je taková mladá, hodně energická skupina, kterou jsem již jednou viděl a bylo to opravdu zajímavé, hodně energický koncert a nemůžu se dočkat, jak to bude vypadat na našem festivalu.
0: Mimochodem, já jsem si ty desky před vysíláním pouštěl tady, co jste přinesli. Fred je tedy docela dobrá kapela. Myslím si, že vysoko nad úroveň tanečně zábavních kapel. Příjemně mě to překvapilo. Ostatně, přiložte ucho.

0: základní věci o festivalu v Kounicích, jak, kdy a co.
1: Tedy 8. srpna na zámku v areálu Kounice v Vlastějovice nad Sázavou. No, od 14:00, od 3:00 hraje první kapela.
0: Takže začátek bychom měli a jaký bude vstupný?
1: Vstupné 390 korun.
0: Takže vstupný je 390 kaček, což není zrovna moc, to se nechá, ale na každém festivalu je důležitá nejen muzika, ale taky co do bachoru a taky co k vypití. Jak to bude zde v Kounicích?
1: Stravy i jídla, pití, všeho tam bude dostatek, především pak místního piva Chlastanu. To je právě místní pivovar rodiny, který tam budeme křtít.
0: Takže to je zajímavá zprávička a taky to souvisí ten pivovar rodinej s těma, s tou kulturou těch půllitrových polí. No doufám, že tam bude nějaký odborník, který to tam vysvětlí. To by byla velice zajímavá přednáška, která by přepsala téměř český dějiny. Ale ještě tady máme jednu věc a to... Bude ještě jedna hudební ukázka, bude to kapela Precedence, bude to ze staršího období, ještě s Petrem Kolářem, skladba, která se jmenuje Anděl. Tak tedy ode mě je to pro dnešek všechno o festivalu Chlastan Fest, který proběhne na Tvrzi v Kounicích 8.8. zhruba od těch 14 hodin. Všem přeju příjemnou zábavu a my si dáme ještě ten Precedence.

0: Rock for you.
1: Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak, pozvánku jsme vám odehráli, tak víte kam jít. Příští sobotu, vlastně tuhle sobotu, tenhle týden už. A bluesovky, jo, tak čím začneme dneska? Kelvin Moore.

Tak, to byly Bluesberry, předtím, jak jsem hlásil, Kelvin Moore. Teď si dáme Erika Claptona. On má dneska ty narozeniny Louis Armstrong, že já zkusím něco najít v bohatým archivu našeho rádia. Uvidíme, co tam vyhrabu, něco do bluesovek. Snad jo, no, jdu hledat.

Tak, co bychom tady měli dalšího? Jinak máme k dispozici 10deskový album Louis Armstronga, mimo jiných teda dalších desek, ale tím nestraším, že bychom měli hrát Armstronga celou hodinu, to zase po vás nechci. Ale zkusíme ještě třeba, co bych vám mohl nabídnout. Get Bucket Blues. Co vy na to? Tady to je.

Tak to byl Louis Armstrong z historického alba, desetideskovýho, no. Jeho počátky v New Orleans. Já ho tady mám ještě na velkom vinilu od společnosti Metro Goldwyn Mayer. To je spíš už hodně do swingu, to vás třeba příznivce tohle umělce bude bavit. Takže tři kousky tady mám, dokonce to snad by mělo by být už dokonce stereo. Nesmíme zapomenout na Elu Fitzgerald, ta byla jeho velkou pěveckou partnerkou, což nemůžeme být přáteli.

A mám tady ještě dva kousky. Jeden, sorry, jeden ještě teda. Jeden ještě z toho vinilu Metro Goldwyn Mayer, který vydala slavná filmová společnost. Tentokrát to bude, a to mi nebudete věřit, dokonce společně v duetu s Bing Crosbym. Jmenuje se to Future, kazatel.

A teď rychle přehodí desku na gramofonu. Armstrong ještě jeden z našeho pětisetového setu písní, teda pět písní k jeho narozeninám. I když nevíme, jestli by mu bylo dneska 126 let nebo 127, tam se to pořád neví, jestli je to rok 1900 nebo 1901. A fakt to je jako doopravdy pravda. Mnozí umělečtí kritici a publicisti prostě se nemůžou shodnout. Ono taky v té době, že jo, no už je to dávno. Tak já už jsem stačil vyměnit na gramofonu vinyl za jiný, Metro Goldwyn Mayer jsem dal do obalu a mám tady ještě jednu desku, kterou jsem koupil v Ostrodku kultury polskej, čili polskom kulturním středisku, kdysi dávno, a tam je bluesmenů chrám i tvrz St. Louis Blues a pak už budeme mít přání.

Dobrý, tak to bychom měli takový vzpomínku, že jo, na Louis Armstronga, jak se tomu taky říká, umělecky prostě tomuhle systému vzpomínání na nějakého významného. A já to slovo, teď se mi to nemůže vybavit, no, nevadí. Máme tady dvě přání, v prvním se podíváme do Frýdku Místku za Vítou, naším stálým posluchačem, a pak tady bude Tomáš Zubrnický. Tak, Katapult, Chodníkový blues.

Tak tohle je jediný snad čistý blues, který Katapulti vydali. Jinak nezaměňovat skladbu blues, jo, jak se tam zpívá blues v opuštěným postele a takový, tak to vůbec blues není, to je normální big beat. Tomáš ze Zubrnic dává amatérský sdružení profesionálních muzikantů Loupáček. Mohl bych poprosit o blues, tentokrát podání Františka Havlíčka. Zkusíme to. Já mám takový dojem, že to z té první vinylové bluesovky, oni vydali dvě, ASPM ještě za bolševika a tohle je ta první. No, zkusíme to, snad se trefíme, no.

Tak jsme se, doufám, trefili. Přihodím kalendru. Blue Station, druhý album, to první nemám, no, musím někde snad sehnat. Možná se dokonce i povede při velkém úsilí, no, uvidíme. Takže Blue Station 2, Měšťácký blues. Zkusme to.

0: Ajajajajajaj, soudruzi, co to bylo?
1: No, ono to zřejmě to horko ve studiu. No. To nám dělají počítače. Kolik tady máme? 32,4 stále, no, to je hodně. Tak, pokusím se to skřísit a další přání. Další přání je... P6, zdravím P6-ku Alice Blues o sebevražedných tendencích. Tak to zkusíme.

Realici, blues o sebevražedných tendencích, zdravým Péšisku, co bychom ještě přihodili. Blues, starý štěnice, to se vrátím k tomu Kalandrovi, pak tam ještě něco vyštrachám teda a uvidíme, no za chvíli, no ještě vám teda.

se podíváme ještě na druhý album kapely ETC, to je to slavný ETC 2. Tam je bluesovka jedna úplně jako vymalovaná. Dokonce taky jsme na něj dlouho čekali. To bylo potom zákazu Myšíkově, ještě za bolševika to vyšlo. Sladké je žít. Tak tady to máte.

Tak, přátelé, vydržte chvilku, hned se do vás dám, zbývá nám necelý 3 minuty, možná spíš 2, takže Archie Edwards a je to pro dnešních bluesovek všechno.

0: Vidíte, jak starý bluesovky vám hrajeme, jak jsou ty singly omlácený některý, no ale to je jen dobře.
1: 1 hodin posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Si nehrajem. Tak, a teď tady máme jedno velké přání, milí posluchači, je to od Vladimíra z Ostravy. Vladimír z Ostravy a taky kamarádku Mirku, zdraví její kamarádka z dalekého Texasu. To

0: a tolik nekalým. A hlavně tu mozolu přibalím.
1: Takže přátelé, buď to vydrží, nebo to odpískáme dneska. Jsme překřátí tady ve studiu ve Velašimi. Zoufalé. Tak, odevřel jsem okno a venku je to ještě horší než tady, no. Takže, Libor, odjedeme. Země vzdálená, Baláš, Střihavka, Pavlíček.

Takže přátelé, nevypadá to dobře, jo. Tak já vezmu ještě Vladěnku, bude vypadat, jak to vypadá, a budu muset přepojit, protože pak by se stalo, že by jsem se už ani neodpojil, jo. To jako hlášky, no, to teplo. Co naděláme? Bude mít Freddy, já zkusím najít pro něj Nightwish už v Praze, Amarant od Nightwish, a když tam nebudou tyto Nightwish, tak se Freddy mu budou líbit, jo. Bude samozřejmě pro tebe, pro všechny posluchače, mějte krásné léto, Borováci. Takže to já dám po té 13. komnatě od Immortis. Přátelé, mějte hezký zbytek úterka. Mějte ještě tu Vladěnku, no. Na tu bych úplně zapomněl. Takže Vladěnka, jenom krátce, pro svého milovaného manžela a tatínka z 13. komnatu, tak

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice Rádio Hej.

0: co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu pravidelné dávky frankofonní muziky přeje František Vich. A hned si řekneme dnešní osnovu. Budou to tradičně 4-3 písňové dávky, které tentokrát odstartuje Paul Person, asi jedna z nejznámějších postav francouzského blues roku. Díky mému přehlednutí zazněl minulý rok ve vychytávkách dokonce dvakrát, což se stalo ojedinělou výsadou, ale myslím, že nevadí. Následovat bude možná poněkud popovější, přesto minimálně stejně zajímavá písničkářka z kanadského Quebecu Claude Pelgag. Třetí čtvrtinu jsem vyhradil Anu Sochonovi, zpěvákovi a hudebníkovi už zase z kontinentální Francie a současně celebritě starší generace. To bude sice také spíš konvenčnější muzika, ale Sochon ji umí udělat velmi vkusně. No a čtvrtý z dnešního kvarteta, Pierre Poljak, je pro změnu první třída francouzského reggae a celkově dost zajímavý chlapík. Zpěvák a kytarista Paul Person, jak už jsem říkal, čerpá především z hlubokých bluesových tradic, i když s nimi zachází nikoliv tradicionalisticky, ale dělá z velké části muziku, která je dobře stravitelná i pro masové publikum. Jeho občanské jméno je René Paul Roux a narodil se v roce 1949 v Argenteuil, to jest na severozápadním předměstí Paříže. I když jeho prvními favority byli Edith Piaf a Charles Aznavour, brzy je vyměnil za Johnny Hallyday a Eddie Mitchella a v 17 letech sestavuje první rockovou kapelu. Následují další, v některých hraje i na bicí a na konci 70. let už to dotáhl ke dvěma albumům se skupinou Backstage. Mezitím už pro sebe objevil Johna Mayala, Erika Claptona a Jimiho Hendrixe. Potom ale pokračuje už jako sólový umělec a volí právě pseudonym Paul Person. V roce 1982 také debutuje prvním eponymním albem. I když to ještě není žádné mistrovské dílo, má docela úspěch. I pro porovnání s jeho dalším muzikantským vývojem bude, myslím, docela zajímavé si z něj něco poslechnout. A sáhl jsem hned po úvodní skladbičce Od Sabouche.

Paul Persson z jeho úplně prvního alba z roku 1982. Samozřejmě, že k dnešnímu dní jich napočítáme už slušný seznam, a to cirka 20. Hned druhý albový počin, či spíš minialbový z roku 1983, přinesl i první větší hit Comme un étranger. Když se podívám do seznamu nejlepších francouzských rockových alb podle Rolling Stoneu, čili mému oblíbenému čtivu, tak tam Persona taky najdeme. A to z hned třetí kolekcí, kterou bylo další šestipísňové minialbum Barjoulant z roku 1984. Z něho jsme poslouchali jednu písničku v minulém roce. Asi by nebylo od věci pustit si i něco z jeho asi nejúspěšnější desky Rêve Sidéral de Naïf Ideal z roku 1994, ale já jsem se rozhodl pro jinou povedenou desku, a to Amical Mo Blues, kterou natočil s výborným francouzským hudebníkem Hubertem Félixem Tufanem. Ta vyšla v roce 2007 a vybral jsem z ní ukázku s názvem Rendezvous au dernier carrefour.

Je pravda, že část Personeho nahrávek je už tak trochu nakročená ke střednímu proudu. Nicméně blues a blues rock určitě umí víc než dobře. A navíc mi je u něj docela sympatické, že i u téhle muziky dává přednost francouzštině. Třetí dnešní ukázku, Les Autres, vybírám z jeho zatím posledního, předloňského a docela sympaticky hutného alba Phenombre.

Posloucháte francouzské vychytávky a po francouzském v zásadě blues rockerovi Paul Personem tady mám zpěvačku a písničkářku mladší generace, kanaďanku Chloe Pelgag. Ta samozřejmě pochází z provincie Quebec, přesněji z malého přímořského městečka Saint-Anne-des-Monts. A v pase má napsáno Chloe Pelletier-Gagnon. Kariéru začala v roce 2009, kdy jí bylo asi 19 let. V roce 2012 nahrála první EP a o rok později i první album s názvem L'Alchimie des Monstres. Z něho jsem vybral písničku Le Tron.

zpěvačky Chloe Pelgag mám poznámečku progresivní pop, ale každý to můžeme samozřejmě slyšet jinak. Stylově, možná trochu i barvou hlasu by se dala vzdáleně srovnávat možná s Kate Bush. V každém případě jsou její nahrávky velmi pečlivě a celkově bohatě a zajímavě zaranžované, často třeba s využitím smyčců. Sama přitom umí na kytaru i klávesy. O co méně se o ní člověk dohledá faktických informací, o to delší je výčet nejrůznějších ocenění vesměs kanadských. K albovému debutu přibyla v roce 2016 druhá řadová deska, jmenovala se L'Étoile Tracique a z ní teď nechám zaznít ukázku číslo 2, Le Ferro Fleet Flare.

Chloe Pelgag z jejího druhého alba z roku 2016. A protože třetí a zatím poslední album vyšlo minulý rok, je volba celkem jednoduchá. Ta kolekce se jmenuje Notre Dame de Sept Douleurs a vybral jsem z ní klipem podpořenou písničku Remora.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Pokud jde o francouzský pop, můžeme zpěváka a skladatele Alana Sochona v zásadě počítat mezi celebrity první třídy. Narodil se sice v roce 1944 v marocké Casablance, ale později se stal Pařížanem. Do Francie odešel s rodiči už když mu bylo 6. A to ještě příbuzní z maminčiny strany byli Švýcaři. A malý potomek se vlastně ani nemenoval Sochon, ale Kynast. Když byl větší, odjel nějaký čas studovat do Londýna. S tím byl ale nějaký administrativní problém, takže tam spíš jen pracoval. A když se vrátil domů, začal se věnovat muzice. Hlavně pod vlivem tehdejší angloamerické produkce. A taky se oženil. Své písničky začínal prezentovat s kytarou, hlavně po barech, což bylo na prahu 70. let. A zpočátku se mu ani moc nedařilo. Až poté, co se spojil se skladatelem a aranžérem Lauranem Woolseym, došlo v roce 1974 na první hit Je Dison. A stejně se jmenovalo i jeho tehdejší první LPčko. To sice ještě ve francouzské hitparádě nebodovalo, za to třetí a čtvrté, obě z konce 70. let, už dosahují na první příčku. Dobré zmínit i to, že v roce 78 píše dokonce hudbu pro jeden film François Truffauta a sám se později rovněž na filmovém plátně objevuje. Za dlouhá léta jeho kariéry se jeho nahrávek pochopitelně nastřádala pořádná snužka. A tak pro první dnešní snímek skočíme až do roku 1985, kdy vyšlo 7. studiové album C'est comme vous voulez a z něho mám nachystánu písničku La Ballade de Jim.

Alain Souchon a písnička La Ballade de Jim z roku 1985, takže i s trochou dobového synthpopu. Video k téhle písničce mu současně vyneslo i první cenu Le Victoire de la Musique. Těch během následujících 10 let nazbíral celkem 7. Veliký komerční úspěch sklízí v roce 1993 třeba album Sa Dáža Sa. Z něho jsme minulý rok poslouchali jeho asi největší hit Full Sentimental. Tentokrát volím písničku titulní.

To byl rok 1993 a Alain Sauchon v písničce Ça dange ça. Postupně sice frekvence novinkových alb zpomalila, ale pokud se nějaké objevilo, vždy to byl velký kasovní úspěch. V jeho stopách už jdou pár let i jeho synové, Pierre a Charles. Ten druhý přitom používá umělecké jméno Hours. Zatím poslední album, nazvané I'm 50s, vyšlo tatíkovi před 2 lety. Je docela příjemné, takže se i z něj dalo vybrat a volba padla na písničku Presque. Samozřejmě, že Sauchon není žádný progresivní big beat, ale spoustě písniček nelze upřít minimálně hudební nápady a vkusnou aranž.

Ve francouzských vychytávkách pokročíme do dnešní čtvrté čtvrtiny. Velmi zajímavou životní story má za sebou Pierre Paul Jacques, pro změnu hvězda francouzského reggae. A to přesto, že by mu předchozí interpret mohl dělat tatínka. Je mezi nimi přesně 20 let. Jeho občanské jméno je Pierre Wilme a narodil se v roce 1964 v Paříži. A protože je modrooký běloch, ale možná i z dalších důvodů, je na příslušné scéně známý jako White Rasta. Přestože třeba s rastafariánstvím celkem nic společného nemá. Začínal v polovině 70. let jako baskytarista lokální skupiny Samu 92, a to hlavně pod vlivem tehdejší punkové expoze. Pak ho celkem logicky zlákal Londýn, kde to určitě vřelo mnohem více, a nějaký čas tam pobývá ve Skvotu, kde se naštěstí pro něj seznamuje i s Jamajčany, kteří ho naočkovali svým reggae. Po návratu do Francie má nějaké problémy se zákonem, takže si dokonce něco odsedí takzvaně natvrdo. Následně se vydává do Karibiku a pracuje tam nějaký čas na lodích. Po návratu do Francie už se zkouší prosadit jako hudebník, samozřejmě se stylem reggae. Používá pseudonym Brada Peter a poté Peter Pan. Až v roce 1991 přijímá jméno Pierre Paul Jacques. Zakládá rodinu, stěhuje se na venkov a začíná nahrávat ve svém domácím studiu. A získává dokonce smlouvu u společnosti Barclay. První album ještě nahrával doma, ale následně si ho povšiml slavný producent reggae Cliff Hunt a velká část dalších velmi úspěšných desek pak vznikla ve spolupráci s ním, případně dokonce na Jamajce. My dnes začneme právě tím prvním eponymním albem a dáme si z něj písničku La Musique. Ta byla vlastně i jeho úplně prvním singlem.

Zásadní jméno francouzského reggae, Pierre Paul Jacques. Přitom ale měl několikrát za svou kariéru chuť s muzikou seknout a měl i zdravotní problémy, které měly nejspíš příčinu v tabáku, kanabisu i tvrdších drogách. Ale vždy se nakonec schopil a znovu se pustil do muziky. Takže pokud dobře počítám, jeho diskografie čítá už 10 řadových alb. Výrazně se prosadil svým třetím z roku 1997, nazvaným Kingston Karma, a velmi úspěšné bylo i to následné, které vyšlo v roce 2000. To se jmenovalo Je fais ce que je veux, dělám si co chci. Nalezneme na něm třeba i písničku Maman, kterou jsme poslouchali onehdy, kdy v našem pořadu zazněl poprvé, a která mu svého času vynesla i prestižní cenu Le Victoire de la Musique. U této kolekce se zastavíme i tentokrát, ale bude to pro změnu písnička Né dans les rues de Paris, narozen na ulicích Paris.

A i když bych ji asi neřadil k vrcholu jeho tvorby, jednu písničku jsem přece jen vybral. Jmenuje se 2 minuty 40. To bude pro dnešek všechno a já se těším zase na příště. U mikrofonu byl František Vich.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hey vám bude hrát.
4: Bylo 23 hodin.
5: Posloucháte
6: Hey Radio.
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete na

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rokové diamanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině. Před námi jsou dvě neukecané hodiny klasického roku a old school heavy metalu. A začneme jednou pořádně nabušenou novinkou.

Legendární hudebník, kytarista a skladatel Tom Morello nahrál své nové solové album s názvem Everyone Gets Everything They Want. Každý dostane vše, co chce. Z tohoto rockového LPčka, které vyjde 25. září, byly postupně zveřejněné 4 skladby, ze kterých se mi nejvíce líbí energická šupa Adjourn It, ve které hostuje zpěvák Serge Tankian, známý ze čtveřice System of a Down, a Morellův 15-letý syn Roman, hrající spolu se svým otcem na kytaru. Tio, z tohoto fláku srší tolik energie jako z Temelína.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rokové démanty.
9: Skvosty rokové historie i současnosti.
10: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Stále s vámi Petr Zlámal. Druhou polovinu rokových démantů otevřeme s jednou novinkou, kterou jsem vybral z čerstvě vydaného 10. studiového alba Legacy americké heavy metalové kapely Five Finger Death Punch. Z této místy docela brutálně nabušené fošny jsem vybral poklidnou skladbu In Time.

rokové démanty.

message. Saved Saturday at 9:24 p.m.

Tak s touhletou holkou bych si nic nezačínal, anebo ano? Sám Graham Bonnet, který naspíval tuto bad girl, špatnou holku, je totálně rozpolcený. Na jedné straně ví, že je v ní něco špatného, jakmile se ho však tato holčina dotkne, anebo si smyslně olízne rty, je v koncích. Tahle ta málo známá píseň kapely Rainbow, která uzavřela dnešní rokové démanty, pochází z B strany singlu Since You've Been Gone. Řekněme si to na rovinu a upřímně. Koho z nás chlapů by právě taková špatná holka, ze které by jsme byli úplně páv, nedostala? Ale my za to vlastně nemůžeme, my jsme tak naprogramováni od nepaměti, že jo? Ostatně, co by to bylo za život, kdyby vše vždy probíhalo jako podle Mirka Dušína anebo jeho amerického klonu Brandona Walshe? To by byla na světě děsivá nuda. Takže žijte si ten svůj život na plné pecky, ať nikdy nelitujete toho, co jste neudělali. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.